0: soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Hit Radio.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku za poslední týden výrazně zlevnily. Benzín stojí v průměru 41,47 koruny za litr, nafta potom zhruba 44. Ve srovnání s loňskem jsou ale paliva stále výrazně dražší. Podle analytiků teď ceny spíše stagnují, další vývoj ale může ovlivnit situace na Blízkém východě. Nízká hladina řeky Tibery odhalila v Římě pozůstatky více než 2000 let starého mostu. Takzvaný Neronův most, kdy si spojoval centrum města s pravým břehem řeky. Podle archeologů ale může být ještě starší a vzniknout už za vlády císaře Kaliguly. Hladina Tibery výrazně klesla kvůli dlouhodobému období prakticky bez deště. Fotbalisté Jablonce postoupili do závěrečného předkola konferenční ligy. V odvetě porazili RFS Riga 2-1 a po domácí výhře 2-0 je čekají Glasgow Rangers. Naopak Hradec Králové v evropské lize končí, když i v odvetě podlehl Bešiktaši 0-1. Jediný gól zápasu v Istanbulu vstřelil český reprezentant.

0: milionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No dobré ránko, na to, že je pátek, tak u nás je to ráno spíš pondělní. Já se teda nemohl vyhrabat, nestíhal jsem nic, všechny semafory se na mě po cestě domluvily, červená všude, příjezd 5:57 a když jsem byl u rádia, píše mi Jasmin. Čau Jasmin. A Jasmin píše, já nestíhám, mám příjezd 5:58, ujela mi tramvaj. Tak jde to s náma od 9:05, od 10:05, možná od 9:06 spíš. Čau Dave.
2: Nazdar, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak jestli jste to i vy měli na knap, tak vám přejeme hezký ráno a nějak to zvládneme. Je páteček, tak si to pojďme užít. Miles Smith. Hit Radio.

0: Tohle je Superstar, tohle je Jamelia a tohle je páteční Hit Radio 9 minut po 6.
1: Což je čas, kdy jdeme slavit, protože není lepší čas na oslavy než v 6 hodin 10 minut.
0: Chlebičky kde?
1: Naše česká plavkyně Barbora Sémanová se včera v Paříži stala už po třetí mistryní Evropy na 200 metrů volný způsob.
0: Já budu vypadat možná jako neznalý, neznaboch, ale já vůbec nevím, kdo to je.
2: No tak je to česká plavkyně, která zrovna po třetí vyhrála.
0: Asi když vyhrála v plavání, tak asi bude plavat.
1: Mimochodem to bylo celkem drámo, protože ty ostatní závodnice prej začaly na té poslední 50 celkem tuhnout, ale ona si řekla, že to právě ještě rozjede a má zase to zlato.
0: No tak asi gratulujeme, no.
2: Aby si představil, jak rychle plavala, ano. Tak ona uplave těch 200 metrů za podobný čas jako já 50. Takže zhruba 4x rychlejší než já.
0: Jasně.
2: Já takže tak 8x rychlejší než ty.
0: To já když začnu plavat, tak já neplavu jako před sebe, ale já jdu dolů jako kámen. No. Ach jo. No tak moc teda gratulujeme.
2: No kromě toho, že je neskutečně šikovná, tak je i moc pěkná. Já jsem jí kdysi na Gimplu dokonce psal zprávu na Facebooku.
0: Počkej, to mě zajímá. Co jsi jí psal?
2: Psal jsem jí, že děkuju za skvělou reprezentaci Česka. Zjednodušeně řečeno.
1: Počkej, zjednodušeně. Pak tam byly nějaký vomáčky balící, jo?
2: Nebyly tam žádný balící vomáčky, ale do dneška neodpověděla.
0: Ale řekni to na rovinu. Byl to pokus o balení nebo tě učila plavat?
2: I prefer not to speak, jak se říká.
0: Hele, Eva, tvoje Eva ještě spí. Chceme nějaký drby, co?
2: Tak. No bylo to platonický, no.
0: Ale myslím si, že kdyby byla nějaká olympiáda v zatloukání, jo, tak ty vyhráváš zlato, vyhráváš první místo. No tak, že gratulujeme, Davide, vy jste spolu teda v bližším kontaktu. Pojďme na muziku, Rehab.

0: Green Day, American Idiot, tenhle song nám jde parádně na ruku, vysvětlíme proč, 6 hodin, 17 minut, Hit Radio, dobré ráno. Představte si, že vám policie zaklepe na dveře, odvede vás v klepetech a vy strávíte rok a půl ve vězení jenom proto, že nějaký vyšetřovatel neumí psát na klávesnici. Jedno jediný chybějící potržítko změnilo jednomu chlapovi život. Americká policie vyšetřovala anonymní účet na sociální síti. Byl tam jako FUS, dvě podtržítka, RO, podtržítko DACH. No, to je ono. Jenže vyšetřovatel napsal místo těch dvou podtržítek jenom jedno, a tak sebrali úplně někoho jiného a zavřeli ho na 18 měsíců.
1: Pane bože.
0: To se děje.
1: Proč vůbec, ale jakože co mě zarazilo, že teda používá jeho nickname na sociálních sítích.
0: No, on asi s někým nějak psal, vystupoval právě anonymně pod tady tou přezdívkou, tak vyšetřovali někoho s podobnou přezdívkou, jenom to byl někdo trošku jiný, tak ho pak zabásli.
2: Hodili, 18 měsíců,
0: hodili ho do páně. A já si říkám, že člověk se občas splete i nám, i vám určitě, kdo posloucháte, občas jako zkomolí jména, tak koho by zavřeli ve vašem případě, kdyby to byla ta zkomolenina? U mě by to byl třeba Knajp, anebo Knipl.
2: Mně by to byl David Jost, bývalý člen skupiny Tokyo Hotel.
0: Takže počkej, ty jsi teda nekecej.
1: No, co dá?
0: Den duch, den monzo, to ono, já si to, a Patku jsi měl taky dřív, ne? Že jo?
2: Dredej, všechno, Emo, všechno bylo.
0: Všechno. Pustý. Co u tebe, Jasmin?
1: U mě dělají divnosti vždycky, které vůbec nedávají smysl, že místo Grinerová, kolikrát i Grangerová, že Hermionu ze mě udělali fakt, jakože, nebo pravdu.
2: Vy přišli pro Emu Voce, nezlobte se, ale...
0: Takže to by Davide jenom jako dávají pryč a háček na co, jo?
2: Ne, já rovnou, když někam volám, tak rovnou říkám David J-O-Š-T, víš, že ani neříkám jako J-O-Š-T, ani se nesnažím.
0: Přesně. Ne, on jak je retardovaný, ne? A to je jako všechno, jako nic jinýho.
2: Nebo třeba, kdybych volal a říkal J-O-Š-T a oni dali J-Mezera, O-Mezeraš.
0: Jo, tak myslím si, že vy, kdo máte taky takovýhle zajímavý jméno, protože my tři jsme se tady jako potkali vlastně, když o tom přemýšlím. To Tomáš Grinerová, Tomáš Knejp, Tomáš tady. Jo, je to šut. Lidi nám můžete napsat vaše příjmení, jak vám ho lidi komolej.
2: A teď už Chynasky.
0: Chynasky, 1970, za chvíli, tak je doprava, hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi. Jezdcům Barumrely s vámi fandí.
6: Vykupujeme všechny vozy a peníze ihned.
7: California.
6: Vyřídíme leasing i úvěr přímo na místě. Nabízíme největší výběr v okolí. Autobazar California Luhačovice. Vaše správná volba.
7: California. www.autocalifornia.cz.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
11: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barum Czech Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barum Czech Rally Zlín.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
14: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na D35 na 284 km směrem od Ostravy na Olomouc, dejte pozor na výtluky na vozovce. No a na Přerovsku mezi Citovem a Císařovem je silnice uzavřená.
1: Fandíme s vámi. Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vaše nákupy a zábava jedině u nás. Nákupní centrum Čepkov Zlín. www.nc-čepkov.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Ophelia. Posloucháte Hit Radio 6.32, dobré ráno. Byla tady před malou chvílí diskuze, jak nám třem tady ve studiu komolí jména. Jasmin říkala, že ti říkají Hermiona, že jo?
1: Tak jako ne, že Jasmin a Hermiona.
0: Je o ešte a já Kneip, Knipl, Kneip, no klasika. Taky to zasnělo jednou. Mi říkají doma. A přišlo od vás spousta zpráv, my jsme vlastně to hodili jen tak do větru, jo? A vlastně nás to bavilo, co nám píšete, a píše třeba: ahoj, jsem Vavřina a často mě předělají na Vavřina. Další: ahoj, vaše zkomoleniny jsou ještě super, ze mě udělali Kateřinu Šukovou, jsem Suková. Jasně, tak interpunkce, háčky, čárky.
2: Tak to řeknu jednoduše, ne, jsem prostě Šuková se s bez háčku.
0: Ahoj, tak mě často říkají Přibylová místo Překrylová, naštěstí už brzy měním příjmení.
1: Ještě tady Lidka píše: ahoj, já jsem místo paní, já jsem Omelka, nazvala Ochmelka pána, a nejhorší pan Píč, přemýšlela jsem, jak ho oslovit, a on mě sjel, že se neskloňuje.
0: A kdyby se to skloňovalo, tak by to znělo jak?
3: Ranní update.
0: Díky za zprávy, teď je to Davida.
2: MMA zápasník Muradov může zůstat v Česku. Cizinecká policie zastavila řízení o jeho vyhoštění, které souviselo s informacemi o údajném napojení na organizovaný zločin. Muradov takové vazby odmítá, ministerstvo vnitra mu ale nadále nechce vydat povolení k přechodnému pobytu. Vyšetřovatelé objasnili dramatický incident na palubě Ryanairu. Okénko Boeingu 737 při červencovém letu z Řecka do Německa prorazila odlomená část motoru. Po rozbití skla vznikl v kabině podtlak a cestujícího sedícího u okna málem vysál ven z letadla. AI agent chtěl uživateli rezervovat Pilates, místo toho se naboural do systému posilovny. Australan Andrew Bird požádal umělou inteligenci, aby mu zajistila místo na oblíbené lekci. Agent úkol splnil, podle popisu případu ale při hledání cesty k rezervaci překročil své oprávnění a napadl systém posilovny.
0: To bych potřeboval já takovýho agenta. Takže on chtěl, aby ho AI registroval v systému, tak AI teda šel, ten agent, ten robot, a napad teda ty lidi v té posilovně.
2: Je to tak, no.
1: Jo, všechny je tam vyházel pryč, no, z těch buknutých lekcí.
0: Miluju.
2: Já bys potřeboval nějakého agenta, který by tě ještě potom dotáhnul do toho fitka.
0: Nech to bejt. Seš Color the World na Hit Radio v 6.34. Dobré páteční ráno, šampioni.

0: tohle je pan Sheeran v remixu od Felixe Jena. 6.41, tohle je páteční Hit Radio.
1: Ještě jsem nezažila, aby zvířata zdědili miliony, ale děje se to a stalo se to teďka třeba v pražský zoo, kdy dostala od zesnulý ženy zoo dědictví v hodnotě skoro 13 milionů korun a součástí jsou dokonce dvě nemovitosti a jako identita té štědrý dárkyně pořád zůstává utajená. Jenže to není poprvý, koukala jsem, že v roce 2023 zoo zdědila dům s pozemkem za 16 milionů a rekordmanem je někdo, kdo daroval 60 milionů korun.
0: Takže 13 milionů v penězích a nějaké nemovitosti, no tak to se budou sloníci asi stěhovat.
2: Jako... Přesně jsem to chtěl říct, kdo v těch nemovitostech bydlí potom.
0: No ty sloně ne.
1: My máme když tak v rodině taky psa, takže jako pomůžou zvířatům, kdyby nám chtěli jako takhle nějaký míček poslat klidně.
0: A představ si, že se těšíš na rodinný dědictví, už jako v duchu vybíráš kuchyň nebo auto a pak ti právník jako řekne, že babičiných 13 milionů schrábli žirafy a plameňáci, ty vole. To se dej zapít jako.
1: A tak.
0: Tak díky, babi. George Ezra, Shotgun, za malou chvíli na Hit Radio, taky Linkin Park a aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
7: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
8: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Znakem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty opatrně v Ostravě Vítkovicích, Valasově ulici mezi křižovatkami Výstavní a náměstí Jiřího z Poděbrad. Probíhají stavební práce kvůli chodníkům po obou stranách komunikace.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Rádio v 6.53, hezký ránko, šampioni. Máme tady chlapíka s anatomickou anomálií. Kašpárkem o délce pouhých 0,97 cm a tenhle borec se rozhodl investovat 1,2 milionu korun do radikální plastiky. Chtěl by se dostat alespoň na 5 a začít konečně žít podle jeho slov, jo. Já si teda myslím, že pokud se to povede, tak ani s tímhle 5-centimetrovým kašparem to moc velký představení nebude. Ale četl jsem tady, že lékaři slibují, že by se mohl dostat právě na nějakých 5 cm za 1,2 milionu korun.
1: Hele, kde jsi na to vzal peníze, Michale?
0: Ta hypoška, jo.
2: Ne, ale v tuhle chvíli je to teda chlap opravdu s nejmenším na světě a mně přijde škoda, když už v něčem to prvenství sakra máš, tak si to jít zvětšit, protože dobře, tak možná jako toho moc nepředvede, ale podle mě by to každá holka chtěla jako vidět, jo, jakože na vlastní oči, že to jde.
1: Chtěla vidět,
2: já nevím.
0: Já bych to možná, nevím, no, asi bych to vidět nechtěl, ale vlastně, když máš, takže 1,2 milionu za 4 cm navíc, to vychází 300 tisíc za cm, hele, dráž nestaví ani ŘSD tady, jako.
1: Za ty prachy by si nechal pár centimetrů odebrat.
0: Pátek, no, hele.
2: Víte jenom tady, kolik je v Česku průměrná délka banánů?
1: No, to nevíme.
2: 14.
0: To je nějak moc, ne? Ale já vždycky říkám, že každý chlap má půlmetrovýho, záleží na tom, kolik se ta ženská vytáhne. Ano, takhle, hezké ráno. Je

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze v pátek a Mioneto Prosecco při koupi dvou kusů za 109,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: 36. tradiční sklářský jarmark v Karolince již tuto sobotu 15. srpna. Čeká vás program s ukázkami zručnosti a umění sklářů i stánkovým prodejem sklářských výrobků. Těšit se můžete na frgálovou soutěž, křest knihy a bohatý program v parku u skláren pro děti a seniory. Na náměstí vystoupí Jiří Zoniga, Docuku, Pavel Celta, Slza, Moravians, The Best of Mackey a Queen's Show. Více na webu karolinka.cz.
4: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Podvodníci v Česku přicházejí s další falešnou SMS zprávou. Tentokrát se vydávají za banku ČSOB a vyzývají klienty k aktualizaci údajně zastaralé aplikace. Ve skutečnosti se snaží získat přístup k telefonu nebo počítači, tím mohou ohrozit osobní údaje i peníze. V Řecku výrazně přibývá případů západonilské horečky. Jen za poslední týden úřady zaznamenaly 45 nových nakažených. Od začátku letošní sezony se potom virem nakazilo už 110 lidí. 9 pacientů starších 65 let zemřelo. Letový provoz na pražském letišti se dnes vrátí na hlavní runway. Kvůli rozsáhlé modernizaci byl 4,5 měsíce převeden na vedlejší dráhu. Práce zahrnovaly celkem 14 projektů za více než miliardu korun. Hlavní dráha byla kvůli první etapě modernizace uzavřena ve stejném období i loni. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Dřevěné městečko ve Valašském muzeu v přírodě se o víkendu promění v tržiště plné řemesel, hudby a jarmareční zábavy. Starodávný jarmark se v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční zítra a v neděli. Nabídne ukázky tradičních řemesel, tvořivé dílny, hry, dobový ateliér, historickou kuželnu i koncert Jany Kiršner. Návštěvníci uvidí také ražbu mincí nebo výrobu papíru. Dnes se můžeme těšit ve Zlínském kraji na jasnou oblohu. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 30 stupňů Celsia.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Hezký ránko.
8: Krásný pátek.
9: Snídaně šampionů.
7: S vámi David je o Ešte, Jasmin Grangerová a Michal Knipl. Dobré ráno. Za malou chvíli zjistíme, co dokáže z romantické dovolené udělat partnerské peklo ještě dřív, než vůbec dorazíte do hotelu. Schválně, jestli se vy dva tady ve studiu trefíte, jestli trefíte top 3 důvody dovolenkových hádek, jo? Mm-hmm. Počkejte na to, nechujte.

0: Jelen, Hit Radio 7.08. Dobré ránko. Kolik Čechů zvládne dovolenou bez hádky? Zásadní otázka. Nové průzkumy totiž zjišťovaly, jak Češi zvládají společné letní dovolené a cestování v autě. Takže jedeme na dovolenou autem, no. Takže místo romantiky roku sedíte někde v autě pod Brnem a je v něm ticho jako v hrobě. Tohle se děje a mě by zajímalo, kolik Čechů se podle vás dvou, pohádá při cestě na dovolenou. Kolik procent Čechů to je?
1: No všichni.
0: Ne.
2: Já říkám 60%.
0: Kolik jsmin?
1: 87%.
0: Je to tak nějak mezi. 68% Čechů se pohádá během cesty na dovolenou v autě.
2: Máš tam i témata?
0: Mám, a to je další součást našeho ranního kvízu, jo? Tak jsou tady tři hlavní důvody, tři pilíře, proč se hádáme. Tak první důvod, ten nejhlavnější.
2: Já mám top, to je určitě navigace.
1: Počkej, ty nám nedáš na výběr?
0: Ne.
1: Aha.
2: Já říkám navigace.
0: Navigace je na druhém místě.
1: Dobře, já si myslím, že kecáme do řízení.
0: To je na tom druhém místě, navigace a styl řízení. Na třetím místě je čas odjezdu na třetím místě, na druhém místě navigace a styl řízení a na prvním místě, naprosto nečekaný, taky bych to nevěděl, bych to nečet.
1: Čurání. Ne, proč bys, no.
0: Vy si klidně odejdi, my to tady s Davidem to, jestli to.
2: My to dojedem.
0: Prostor v kufru auta.
2: Aha.
0: Proč toho bereš tolik a to se tam nevejde a tak dále. Jako taky bych možná na první místo dal tu navigaci a styl řízení, že jo? A říkala jsem ti doprava a ty jsi debil a tady jsem měl zatočit a proč já si nevzala pištu Hufnagla, jo? A plánovaný čas odjezdu na třetím místě, chceš odjet v 6 ráno, ale jedeš v 9, protože prostě pořád někdo zdržuje.
1: Protože my balíme i za vás, že
0: no, jo? No, dobře, no. Na to nemám co říct.
2: O tom nemá být ten kufr tak předspanej, že jo?
1: Ne, ale hlavně pak třeba výprava s dětma, že jo? Tak to i když jedeš někam na krátkou chvíli, tak bereš celý byt prostě.
0: To ty víš, no.
1: No, vím jako.
0: Já vím.
2: Zprostředkovaně.
0: Já vím, že víš. Tak nás by zajímalo, kvůli jaký největší hovadině jste se kdy pohádali, že jste se spolu pak půl dne nebavili. To budeme chtít po vás, kdo nás posloucháte. Je něco takového u vás tady ve studiu?
2: U nás navigace. Si pamatuju, že jsme jednou brali jednu stopařku a jeli jsme přesně navigace, teď příprobudová dálnice, takže jsme jim zahli jinam, než jsme měli. Tak já úplně samozřejmě ve mě to vřelo. A pak když jsme se trošku tak jako poštěkali, tak ta stopařka říkala, hele, a jak dlouho vy jste spolu, jako jak vám to může fungovat? A Eva říká, no hele, kromě auta my spolu vycházíme jako normálně, ale prostě ta navigace to nejde, jako jo.
0: Já si myslím, že ti ta stopařka řekla, hele, já vidím, jak to mezi sebou máte, tak prosím tě napiš si 724-642.
1: Tak nám dejte vědět vy, kvůli čemu se štěkáte na cestu nebo při cestě na dovolenou.
0: Člověče, já příště o tom přemýšlím, u nás je to asi to čurání, no. Protože
1: to
0: je takový specifický mezi chlapem a ženou, protože vy, když řeknete, to máme pozorovaný, že potřebujete na malou, tak máte ještě 52 km dojezd. No. Tak jaká je to teda, kvůli jak největší hovadní se kdy teda pohádali s partnerem, 777-937-777, když nám to nahrajete na WhatsApp jako hlasovku, budeme rádi. Nebo nám to sem hoďte jako zprávu. Teď další hity, tohle jsou Volk Dumu, dneska ráno.

0: čtvrt na 8, 3 minuty k tomu, tohle je páteční Hitradio a snídaně šampionů. Dobré ranko, 68% Čechů se pohádá už během cesty na dovolenou autem. O tom jsme se bavili, měli jsme tady 3 nejčastější důvody, které vyšly z toho průzkumu, i když my bychom to tady poskládali jinak. Je to nedodržený čas odjezdu, navigace a styl řízení a taky se hádáme o prostor v kufru auta, když toho prostě pravděpodobně my chlapi nabereme moc, no, po toho kufru, no. Tak ptali jsme se vás, kvůli jaký největší hovadině jste se na dovolený nebo při cestě tam pohádali, takže jste spolu půl dne nemluvili.
1: Tak Luky píše, dobré ráno, my se neštěkáme po cestě v autě, ale ještě než vyjedeme. Důvod úplně není žádnej, spíš je to daný chaosem, stresem a plánováním, ale cesta je pak vždy dobrá.
0: To je dobrý, když je cesta dobrá, tak to je super. Taky posílá hlasovku Hanka.
2: Tak dobré ráno, my se jednoznačně hádáme kvůli synovi, protože celou cestu kňourá a je strašný problém ho dostat do nějakého stabilního stavu na nějakou delší cestu. Takže většinou to vznikne, protože já jsem trošku pruderní, nevydržím tolik, co manžel, a pak když já jsem pruderní, tak je pruderní i manžel. Takže je to takový začarovaný kolotoč, mějte se.
0: Přesně, je to takový začarovaný kruh. Taky tady máme zprávu od Moniky z Prahy. Zdravím do rádia, tak u nás se hádáme hlavně na téma klimatizace v autě. Manžel miluje horko, já zase spíše chlad a 2 děti vzadu. Jeden mami Uber klimatizaci a druhý mami mě je to vedro. No tak tady je prostě poznat, který z dětí teda kope za tým máma a za tým táta. No tak my vám moc děkujeme za vaše zprávy. Vy, kdo jste se nalodil a jedete směr dovolená, tak se na sebe usmějte. Dejte si třeba pusu.
3: Já vidím ty uražený lidi v autě teďka.
0: Dejte si pusu.
1: Jo,
0: ne, oni se smějou teďka, už to je v pohodě. A o muziku se postaráme my. No a co vás zdrží po cestě k moři, anebo po cestě do práce, což je ta lepší varianta? Řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitradiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
11: Vyhraj jízdu s Erikem Zajzem na Baru Czech Rally Zlín od 14. do 16. srpna.

0: na soutěže. Více informací najdeš na Instagramu Bednění Valens.
1: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barum Czech Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barum Czech Rally Zlín.
0: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásí bouračku v Ostravě v Halasově ulici poblíž kruhového objezdu. Bourala dvě osobní vozidla, zdržení je minimální.
1: Fandíme s vámi. Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vaše nákupy a zábava jedině u nás. Nákupní centrum Čepkov Zlín. www.nc-čepkov.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: že tohle vás probralo, tohle Avicii The Nights a tohle je páteční Hitradio snídaní šampionů v 7.31. Hezký ránko. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: V Evropské unii začala platit nová pravidla pro obaly. Týkají se prakticky všeho, od krabic na pizzu až po kelímky nebo obaly od jogurtu. Cílem je omezit množství odpadu, zlepšit recyklaci a snížit obsah škodlivých chemikálií. Firmy ale upozorňují na větší administrativu a vyšší náklady. Harémové kalhoty se vracejí do módy. Kousek, který byl dříve spojovaný hlavně s pohodlím nebo festivaly, letos dostal elegantnější podobu díky světovým návrhářům. Podle módních expertů se navíc hodí nejen na konec léta, ale ve správné kombinaci i na podzim. Generace Z přichází s novým trendem v randění. Má omezit zbytečné analyzování zpráv, hledání varovných signálů i tlak na budoucnost vztahu. Mladí místo toho sázejí na větší nadhled, přirozenost a snahu nechat vztah vyvíjet vlastním tempem.
3: Tak my zachraňujeme to, co jste prostě udělali předtím vy, mileniálové.
0: Jak zachraňujete?
2: My jsme byli v pohodě právě.
0: No, tak vy to neanalyzujete, no, když člověk neanalyzuje, tak platí třeba 18 let výživu. No, to se prostě stává. Pojďme na soutěž, je tady rychlá sedmička.
3: Celý tento týden rychlá sedmička místo rychlé pětky, a to z toho důvodu, že soutěžíte s Brain Market dneska naposledy.
0: Celý týden jste vyhrávali produkty Brain Market v hodnotě 5000 korun a pozor, co jsme slibovali, přichází dnes. Dnes za 7000 korun. Tak pokud chcete soutěžit, napište nám chci soutěžit na 777 937 777. Jednoho vybereme, voláme zpátky. Teď posíláme další hity. Tohle je Alex Horn. Hezké ráno.

0: minut po půl osmé, ladíte Hit Radio, tohle je Alex Warren.
1: Rychlá pětka.
0: A rychlá pětka se tento týden proměnila v rychlou sedmičku.
2: Ano, dneska naposledy soutěžíte s českou firmou Brain Market, která podporuje právě beskidskou sedmičku, což je extrémní závod, kde se snažíte zdolat 7 beskidských vrcholů. No a dneska na vás čeká výhra v hodnotě 7 000 korun.
0: Na telefonu už čeká Standa. Stando, hezké ráno.
3: Ahoj,
0: dobré ráno. Člověče, ty jsi mi udělal takovou radost, já když jsem ti říkal, ať počkáš, že za chvilku půjdeme do vysílání, tak Standa říká, jasně Myško. Myško mi říká můj nejlepší kamarád a nikdo jiný, takže Stando, jsi druhý člověk na této planetě.
3: To je dobře.
2: Tak, sdílí nadšení.
4: Tak a co na to říct?
0: No tak asi otázky nejsou potřeba, tak vyhráváš. No. Tak pojďme na to, 7 otázek.
2: První z nich, jak se jmenují dva nejlepší kamarádi Harryho Pottera?
3: Ron a Hermiona.
2: Ano.
0: Druhá otázka, jak se nazývá člověk, který řídí letadlo?
3: To bude asi pilot.
0: Ano.
2: Třetí, jak se nazývá strach z uzavřených prostor? Je to arachnofobie nebo klaustrofobie?
3: Je to klaustrofobie.
0: Ano, čtvrtá otázka, jaký sport hraje Petra Kvitová?
3: Tenis.
4: Hrála.
2: Hrála.
3: Hrál.
2: Pátá otázka. Kolik kol má klasické auto?
3: 4.
0: Šestá otázka, další z těch těžších. Kdo je frontmanem kapely Miraj?
3: Miraj Navrátil.
0: Ano, bez váhání. A poslední, sedmá otázka.
2: Kolik je čtvrtina ze 100?
3: 25.
0: Stando. Barry, ty jsi neuvěřitelný.
3: Děkuju.
0: Já se přiznám, s tou první otázkou jsem měl já trošku problém. Já říkám tady Jasmíně před vysíláním, říkám, počkej, kdo je druhý kámoš?
2: On si pamatuje jen Hermionu, chápeme proč.
0: Jenom Hermionu. Tak Stando, 7000 korun do Brain Market, tohle je tvoje.
3: Díky moc.
2: Moc gratulujeme.
0: Není zač, ještě než se rozloučíme, co chystáš na víkend?
3: Já budu asi v práci, takže pracovní víkend.
0: Tak zvládni to v práci, zdravíme do Litvínova a zase někdo ozve. Měj se tam do čau.
3: Díky, mějte se, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Hrajte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brainmarket.cz Hit Radio Zlín.

0: Dobré ráno.
1: Určitě nás poslouchá teďka spousta řidičů, ale samozřejmě i chodců, jo, v normálních podmínkách. A já jsem teďka našla post na Instagramu mýho kamaráda, kterýmu jsem se teda upřímně zasmála. A píše se v něm: díky všem, kteří se vždycky trošku rozeběhnou, když jim dá auto na přechodu přednost. Nejste rychlejší, ale snaha se cení. A to je pravda, protože většinou ten chodec, a já taky, jako popoběhne, ale třeba jenom 2-3 kroky, skoky, a pak už zase zpomalíme a jdeme normálně, takže ono to vlastně k ničemu není.
0: Já si myslím, že to k něčemu je. Já z toho mám dobrý pocit, když popoběhnu. Připadám si prostě jako Usain Bolt.
1: Podle mě to ty zrovna neděláš.
0: Nezavazím, no je pravda, že
2: to má účet.
0: No takhle, já budu popobíhat na těch přechodech, ale vyžaduju to i od ostatních, když jsem v té pozici řidiče. No, je tam nějaká snaha, je to jako, že dobrý, tak popoběhnu, ukážu, že hele, dobrý, jdu pryč. Nejhorší jsou na přechodu ti, kdo si zebru spletli s výletem po zoologický, jo. A ještě když je červená, tak na to koukáš a říkáš si, kamaráde, mohl bys se trochu zrychlit. Takže já jsem za popobíhání, co vy?
2: Souhlas.
1: No.
0: A tak popobíháš, nebo jdeš normálně?
1: No teď říkám, popobíhám, ale vždycky tak 2-3 kroky a pak zase zpomalím. A znám to i ze strany jako řidiče, že taky když sedím v tom autě a někdo popoběhne, tak stejně zase zpomalí, že myslím si, že to máme stejně všichni.
2: Jde o to gesto prostě.
0: Tak, tak. A jde o to, co bude hrát tady na Hit Rádiu. Za malou chvíli Dan Barta On My Head a pro vás všechny, kdo nás sledíte za volantem, taky páteční doprava. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
5: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť. Ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo meruňka. A ty jsou vlastně podstržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu tak opravdu dokáže velmi dokladně potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselým citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
4: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu radia.cz.
6: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.
7: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
9: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
10: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
11: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů s kladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Moravy a Slezska hlásíte překážku. Na příjezdu do Olomouce od Šternberku došlo ke střetu osobního auta s autobusem. Provoz je tam částečně omezen.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Follow. Habits 754.
1: Krásné ránko, šampioni.
2: Máme tady možná jeden z nejdelších hereckých výkonů v historii. Existují jakýsi dva bráchové, jo, který desítky let, skoro čtyři dekády teda, předstírali těžký mentální postižení, nebo aspoň jeden z nich, ten druhý, ten měl předstírat stavy hlubokýho spánku a závislosti pomoci na ostatních. No zkrátka se snažili být úplně mimo, hráli to fakt dobře a pobírali díky tomu sociální dávky s tím, že celkem si měli přijít asi na 15 milionů korun.
0: Ty jsi to sečetla, Jasmin, ono je to 19 let, ale krát dva bráchové, že jo, takže 38, takže to je skoro 40.
2: Aha, tak já tam viděla, no.
0: To nevadí, ale 19 let v kuse je i tak dlouhý přestíráníčko.
2: Nakonec je ale potopila úplná kravina, že někdo vyfotil, jak si v obchodě jednak čtou noviny a taky etikety na vínku, jo, když si ho vybírali. Takže vy takhle dlouho něco předstíráte, řešíte každý gesto, každý dialog s kýmkoliv a pak máte jednou chuť na víno a jste v háji.
0: A to tě prozradí, ale
2: přijdeš
0: jako
2: o 15 míč.
0: 19 let to takhle tajit, jako dobrý výkon vlastně zase, to jako musíme tleskat. A každý z nás asi někdy simuloval, aby nemusel do školy nebo do práce a mě by zajímalo, co jste kdy vy předstírali, abyste třeba nemuseli. Nebo že jste třeba, nevím, na Instagramu označili úplně jinou polohu ve storyčku, než jste opravdu byli.
2: Cože tě napadlo tohle zrovna?
0: No potřeboval jsem být někde jinde, než jsem jakoby byl, no. Co ty? Nemáš nějakou podobnou zkušenost?
2: Mám, ale jako já jsem reálně byla pryč mimo Českou republiku, ale dala jsem polohu, že jsem někde jinde mimo Českou republiku.
0: A proč? David má něco.
3: Ale já když jsem šel za školu, nebo když jsem se chtěl z ničeho vymluvit, tak jsem šel normálně starou cestou. Sednul jsem na kolo, odjel jsem za popelnice, počkal jsem, až mamka projela a vrátil jsem se zpátky domů.
0: Nekecej, tak to mě nenapadlo. To mě vždycky teda bolilo bříško, no. Ale máma to vždycky jen tak myško. Svačinku, hele, a
3: no
0: jdeme,
3: právě, když jsi nebyl doma, tak ti neměl kdo co říct, že?
0: To je fakt, no. To už asi nezažiju možná v příštím životě. Tak takhle, my na vás nic tady nehrajem. Jenom skvělý song, hrajem do 8. Šabuzí, bar song a pak přidá David Záškolák další zprávy. Hezké ráno.

0: ty i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
2: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
1: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sucho způsobuje problémy se zásobováním pitnou vodou ve stále více obcích. Nejhorší je situace v místech, kde jsou lidé závislí na vysychajících studnách. Některé obce proto využívají cisterny nebo si nechávají vodu pravidelně dovážet. Například na Rakovnicku už takto řeší nedostatek vody několikátým rokem. Ministr školství Robert Plaga otevřel debatu o změně letních prázdnin. Navrhuje zvážit, zda by se dvouměsíční volno nemohlo více rozložit do průběhu školního roku. Současné prázdniny v červenci a srpnu mají Češi jednotně už od roku 1925. Názory veřejnosti se různí. Část lidí chce delší léto, někteří rodiče by naopak uvítali kratší prázdniny. Německo si připomnělo 65 let od rozdělení Berlína zdí. Komunistický režim začal město oddělovat v noci na 13. srpna 1961 osnatým drátem a ozbrojenými strážemi. Berlínská zeď měla zabránit lidem v útěku z východního Německa na západ. Při pokusech o její překonání zemřelo nejméně 140 lidí. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Okoštujte Vizovice. Pod tímto heslem láká milovníky muziky, zábavy a dobrého jídla i pití vizovické Trnkobraní. Legendární festival, jehož 57. ročník se bude konat ve Vizovicích od pátku 21. do neděle 23. srpna a opět nabídne koncerty, pestrou směsici doprovodných akcí a letní pohodu, kterou stojí za to zažít. V sobotu tam budeme s vámi i my, Hit Radio Zlín, tak se za náma zastavte pro nějakou drobnost. Dnešní obloha bude jasná. Teploměry naměří až 30 stupňů Celsia.

0: a Dabu.
1: Dobré ráno, šampione.
2: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
3: jsme tady pro tebe.
2: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Dobré ránko.
1: Krásný pátek všem.
0: Snídaně šampionů.
4: Nás čeká poslední hodina snídaně tento týden, tak si to s vámi moc užijeme. Dobré ráno.
1: Za chviličku si připomeneme, co všechno jsme jako děti přežili a dneska by za to naši rodiče možná skončili u soudu. Takže zůstaňte s náma.
4: Imagine Dragons a Leon, další songy pro vás. Hezký ráno.
0: Hit Radio Zlín.

0: vám 8 minut po 8. Přejeme hezké páteční ráno, tohle je Hit Radio.
1: Mrkneme se v tuhletu chvilku na český silnice, což leckdy umí být zábava. Jeden řidič si u nás asi řekl, že děti nepotřebují chodit na různý matějský poutě a podobný, protože on má doma Porsche. A normálně posadil

0: posadil svý dvě malé děti přímo na to zadní křídlo auta a normálně si s nima vyjel na projížďku, jo? Což někdo to natočil, dostalo se to k soudu a ten se s tím taťkou potom vůbec nemazal, má zákaz řízení, pokutičky a tak. Což samozřejmě mít děti na křídle Porsche je hrozný, ale za nás se děly jako podobné věci, možná ne zrovna na Porsche, ale...
1: Já bych docela chtěla být dítě, co sedí na křídle Porsche.
2: Já jsem to zrovna chtěl říct, jako na první dobrou to odsoudíš, ale pak si říkáš, to bejt tam to dítě, musela to být zábava.
1: No, já si myslím, že tenhle příběh je pravděpodobně někde z města, to se stalo někde ve městě, protože tohle by se tehda u nás na vsi vůbec neřešilo, jo? A spoustu věcí by se neřešilo. Dneska jsme všichni takový přecitlivělí, tak jestli si vzpomenete, já nevím, třeba když jsme jezdili v 10 na fichtlu po vesnici, ve 13 jsme řídili žigula, pohoda, dobrý, nebyly kamery, chápu, a nikdo to neřešil a žijeme.
0: Já milovala na traktoru jízdy a vždycky drž se pořádně a to, ježiš, to bavilo.
2: Všechno samozřejmě bez helmy, no, že nepoutaný. No,
1: na motorce s tátou, na nádrži jsem seděl, samozřejmě bez helmy, valili jsme 70, 80, co to jelo, nevím, vítr ve vlasech, že nejlepší zážitek, jo, a žiju teda, žiju, jo, nebo když jsme se potom ve Felici vraceli v 8 z diskotéky, jo, žádný pásy ve škodovkách nebyly vzadu a přežili jsme to. Dneska to je takový moc citlivý, si říkám všechno.
0: Tak pojďte i vy zaspomínat s náma, jakou věc jste jako děti s rodičema dělali a bylo to úplně běžný, ale dneska by na vás někdo možná volal policii, respektive na rodiče.
1: Chceme vaše storky, prostě něco takového jako, jestli tohle máma zjistí, tak nás zabije. 777-937-777, nahrajte nám to prosím přes WhatsApp jako hlasovku, nebo nám to sem napište klasicky zprávou. My k vám posíláme celou zoologickou, tohle je Shakira na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: čtvrt na devět, minuta navrch, tohle je páteční Hit Radio. Jeden český táta vyfasoval zákaz řízení za to, že povozil svoje děti přímo na zadním křídle Porsche. Takhle, ruku na srdce, co všechno s námi v devadesátkách vyváděli naše tátové a ještě jsme se u toho smáli, tak na to jsme se ptali vás. Zahltili jste nás zprávama, přišlo spoustu zpráv, hlasovek, SMSek. Pojďme třeba na tu hlasovku od Báry.
1: Ahoj, raní trojko, přesně jak říkáte, dřív to nebylo tak zhejčkaný. Já jsem ve 12 řídila Fitla, přesně jak říkal Michal. S 13 mi táta řekl, no tady máš motorovku, pokácej si svůj strom. Takže ano, a spousta jiných vzpomínek, ale tohle jsou asi ty nejvíc vzpomínky a miluju to. Moje dětství bylo skvělý a nebyly helmy, nebyly pásy a bylo to bomba. Teď jsou samý pravidla, samý chránění, děti se dělají z něho i vločky a stojí to za prd. Já mám taky dítě a snažím se právě, aby se nebálo a nebylo sněhová vločka. Ale tatínek, ten vždycky, ne, teď je jenom pět. A říkám, no, je jí pět, život začíná. Mějte se krásně.
0: Takže tady to je naopak, tady to má pod kontrolou žena teda.
2: To se mi líbilo, že to říká žena ještě s dětma a super. Filip píše, dobré ráno všem, jako malej jsem se staršíma klukama, protože nebylo úplně místo v autě, jezdil na různý akce v kufru. Možná díky tomu nemám problém se stísněnými prostory. Jinak fichtl, babety, multikára, běžná věc.
0: Je vlastně pravda, že můžeš tady tím bojovat proti klaustrofobii, jo? Že jo? Takže vy, kdo jste jezdili, taky v kufru. Taky Hanka píše, krásné ránko přeji, tak já nedávno u nás na vesnici viděla jednoho tátu, co vezl děti na přední kapotě. Jinak já běžně vozím trávu na vleku a když mám pomocníky, tak ty se svezou na té trávě. A jako dítě klasika na traktoru nebo na vozíku, za malotraktorem jsem jezdila.
2: Traktor byl nejlepší. Klára píše, dobré ráno, já pocházím z malé vesnice a v dětství byla normálka, že jsem seděla na blatníku traktoru a můj táta se mnou jezdil po silnici. Nebo mě ve 13 letech nechal řídit auto. Nikdo to neřešil, nebo nás vozil v zimě na sáňkách za autem. Bylo to nejlepší dětství, co si člověk mohl přát a dnes mě mrzí, že ty děti nezažívají to, co my.
0: To je pravda. Já si myslím, že ono to jako funguje v dnešní době, že taky se můžou dít tady ty věci, jenom tě prostě u toho nesmí nějaký debil natočit. Užívejte života, užívejte pátku a budeme rádi, když u toho budete s námi. Måneskin za malou chvíli a taky přihodíme aktuální dopravu. Tak krásný ráno, šampioni.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast rázná desítka ve skle za skvělých 13,90. Máslo jihočeské Madeta se zákaznickou kartou za výborných 34,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.

0: Každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
2: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
1: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Na hřišti rozhoduje výsledek. Stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech. Jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
11: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od dvou kusů cena 12,90 za kus. A Mioneto Prosecco při koupi dvou kusů za 109,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
13: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Prostějově v Průmyslové ulici před nájezdem na D46. Směrem z centra se srazila dvě osobní auta, projíždí se jedním pruhem a zdržení je do 5 minut.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio Zlín.

0: Pátek, Verona, Hey Boy, 8.31, dobré ráno.
1: Ranní update.
0: To je na Davidovi.
2: Zájem o hypotéky v Česku v červenci meziměsíčně oslabil. Banky a stavební spořitelny poskytly úvěry za více než 40 miliard korun, což je oproti červnu pokles o 17%. Průměrná úroková sazba navíc vzrostla na 4,9%. Být za každou cenu hodný se podle odborníků nemusí vyplácet. Neustálá snaha zavděčit se ostatním totiž často vede k tomu, že člověk potlačuje vlastní potřeby a dělá věci, které vlastně nechce. Lepší cestou má být laskavost spojená s upřímností a schopností nastavit si vlastní hranice. Nejdelší vlasy na světě měří téměř 3 metry. Rekord drží Indka, jejíž vlasy dosahují neuvěřitelných 271,5 cm. Nestříhala je od roku 2015, tedy dlouhých 11 let.
0: Oh.
2: Takhle, rekord dobrý. Já se na to zase dívám z hlediska toho, kolik se na tom dá ušetřit. Tak jsem si našel, kolik v průměru platí české ženy ročně za kadeřníka. Ano. Zkuste si schválně tipnout.
0: Ročně? Jasmin má výhodu, protože je žena.
3: No, tak já si myslím, že jako když nebudu počítat i šampony a
2: dobrý,
3: takhle
2: tak
3: speciální,
2: je to 8 tisíc.
3: Tak já chtěla říct 20.
2: 20 tisíc. Tak v průměru je to 8, takže tahle žena ušetřila už přes 80 tisíc tím, že se nestříhala 11, což je dobrý, to je dost.
0: Zas to nechceš fénovat, ale si to představ, jo. A nebo třeba, když si po umytí dáváte na hlavu vy ženy ten ručník.
3: Hmm. To se dělat nemá.
0: Že jako potřebuje
3: deku. Budeš mít plešnivou hlavu.
0: Ty jsi to udělala včera, co?
3: No, to jsou tvoje nohy, Míšo.
0: Jo, takhle, no tak.
2: Se zulmikala, víš.
0: Tenhle song se hodí naprosto k dnešku. Friday, I'm in love. Tak doufáme, že i vy jste rádi, že je páteček. Mimoc, Cure na Hit Radio, jedna ze srdcovek. Ty další vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. a jednu si můžete vybrat i vy. Tak šampioni, 8.33, pojďme na to, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity, tohle je Reggae and Bone Man. Na Hit Rádiu chvíli po půl deváté, krásné ránko.
1: Čím dál tím více blížíme víkendu a vy si před ním můžete krásně vydělat, jo? Co kdyby vás třeba ta dnešní cesta domů nestála ani korunu? To se může stát, protože mezi 12. a 15. hodinou bude ve vysílání Káťa Pechová a s ní soutěž Dokonalá desítka.
0: Mezi 12. a 15. bylo řečeno, když zvednete telefon a zvládnete 10 otázek, můžete vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty od Orlenu. Tak dneska mezi 12. a 15. kdo koho taky štve ty ceny na benzínkách, si myslím, že je dobrý být u rádia. A bude dobrý být u rádia i za malou chvíli, protože vám nasázíme do playlistu další parádní muziku. Tohle je Lady Gaga, zahraje taky Cyril s Tamlinin. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Hotovo!
4: Hotovo!
3: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
5: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům.
6: A dneska bychom chtěli poděkovat Jarči. Dobrá práce, Jarčo!
7: Rudolf Lešení CZ.
8: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
9: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
11: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
12: Chevrolet,
11: Camaro Bumblebee,
12: Ford Mustang GT,
11: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
12: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
11: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
12: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mount

0: CZ.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: 8 minut 9 hodin. V uších páteční Hit Radio. Krásné ránko.
1: Tak pozor. Práce na finančáku právě dostala úplně nový zaměstnanecký benefit, jo? Protože úředníci se nově zaměřili na výdělky z OnlyFans a stát odhaduje, že mu tam na daních uniká minimálně 30 milionů korun.
0: A pozor, to je minimálně. Mě by zajímalo, jak se to bude teďka šetřit, jak se to bude řešit, protože co třeba budou mít tyhle, nechci říkat ženy, ať to tady jako, nejsme jako, jo? Zaujatý, ale tyhle lidi, co tam vlastně produkují, tak co budou mít napsáno na fakturách? A jak se to bude danit? Jak jim to bude paušálu? 40%, 60%, 80%, ale samý otázky.
1: A podle mě už teďka to přece musí nějak jako něco z toho odvádět, ale asi mnohem méně, než prostě přiznávají a hol to po nich chtějí. Nicméně já si představuju ty úředníky, jo. Jakože já nemůžu na poradu, já tady musím ještě nějaký podezřelý materiálek. Prolustrovat.
0: Ne, to bude. Hele, hele, Karle, Karle, prosím tě, tady máš práci na dnešek, tady ti to dávám, už jsem tě zaplatil prémium, pořádně projeď profil malá potržítko kočička, potržítko 69 a sčotni, kolik jí to od začátku hodilo. Až to doděláš, máš tady toho ještě 6 A4. Na finančáku, zábava. Alan Walker, Dark Side, to je poslední song, páteční snídaní šampionu a pak se rozloučíme. Tak hezké ránku všem.

0: dlouho nebylo. Mluvíme dva, ale je nás tady pět. Pozdravte všichni.
1: Ahoj!
0: Ahoj, čau! My vám chceme poděkovat za celý tento týden, že jste s námi trávili každé ráno od 6 do 9, nebo alespoň jeho část. My jsme Michal a Jasmin.
2: Hlavně díky, že jste to s náma vydrželi.
0: Tak a budeme se těšit, no, po víkendu, v pondělí.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Tak my vám přejeme hezký víkend, hlavně vás čeká ještě pátek, tak to dneska zvládněte.
2: Užijte si to a pa!
0: Pa v pondělí v 6.
4: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, přátelé, omezení máme, pokud byste jeli přes Uherský Brod, tady máme menší komplikaci na ulici Kapitána Kubíčka, tady je uzavírka, probíhají tam stavební práce. Světelná signalizace je také, pokud byste jeli třeba mezi Biskupicemi a Luhačovicemi, a omezení nás čeká také v Bystřici pod Hostýnem, tady máme uzavírku na ulici Lipnická, počítejte samozřejmě s omezeními.
3: Barumček Rally Zlín.
4: No a čekají nás také omezení kvůli konání Barumček Rally Zlín. Momentálně probíhá shakedown u Žlutavy, tady můžeme počítat také s omezením, a na silnicích Zlínského kraje se v těchto dnech budou samozřejmě pohybovat závodní vozy, tak buďte opatrní. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
5: Fandíme s vámi. Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vaše nákupy a zábava jedině u nás. Nákupní centrum Čepkov Zlín. www.nc-čepkov.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
7: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
8: No jo, a zas to musím řešit já.
9: Tak příště domů.
10: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
11: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barumček Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích, v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barumček Rally Zlín.
3: On air, online i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
12: Máme 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Zásoby krve se tenčí. Za kritickou hranici se dostal Ústav hematologie v Praze, kterému aktuálně schází skupiny A a 0. Vyzval proto dárce, kteří mohou krev darovat, aby dorazili. Nedostatek mají ale i další nemocnice napříč celým Českem. Vliv mají dovolené i cestování do míst, kde se vyskytují infekční choroby. Ostravský mrakodrap duchů čeká proměna. Začala jeho dlouho očekávaná rekonstrukce, která by měla trvat asi 3 roky. Budova naproti nové radnici je kvůli technickým problémům více než 10 let prázdná. Nově se promění na moderní rezidenční dům, kde bude přes 100 nových bytů. O víkendu nás čekají další vedra. V sobotu teploty opět překročí supertropických 35 stupňů. Další vlnu tropů pak ale v pondělí ukončí studená fronta. Podle meteorologů by měla přinést ochlazení až o 10 stupňů Celsia. A konečně snad i všemi očekávané srážky. Fotbalisté Jablonce v odvetě 3. předkola konferenční ligy vyhráli v Rize 2-1. Stvrdili tak postup do závěrečného play-off, kde narazí na Glasgow Rangers. Méně úspěšný pak byl Hradec Králové, který v Istanbulu podlehl Bešiktaši 0-1. A teď východ do Čechy čeká 4. předkolo konferenční ligy a Panathinaikos Athény.
4: Na některých místech Zlínského kraje se teploty doškrábaly na 20, třeba to platí pro Košíky, pro Drslavice, anebo dokonce i Hutisko Solanec. Ale co máme počítat během dne za teploty, tak ty budou mezi 27 a 30 a obloha bude úplně krásná, modrá, bez nějakého mráčku.
3: Hit Radio Zlín.
4: Já si myslím, že člověk na pátek by si nemohl přát víc než právě takovéhle krásné počasí. Do toho skvělá muzika jako Rehab a nebo Wiz Khalifa či Ed Sheeran. A taky se budeme bavit o tom, že co byste udělali, kdyby vám nabídl někdo 2 miliony korun. Ale museli byste udělat něco prospěšného. Tak se zamyslete, zatím dáme tu muziku a Filip Bartek vám přeje hezké páteční dopoledne.

trošička té country a severské muziky, irské muziky, skotské muziky, podle toho, kam to chcete zařadit. Ed Sheeran na Hitradio Zlín. Co byste udělali, kdyby vám radnice nabídla 2 miliony korun? Ale museli byste udělat něco pro všechny. V Otrokovicích opět spouští projekt Pohni městem a tady až do konce května příštího roku můžeme hlasovat, nebo spíš ti Otrokoviští mohou hlasovat a posílat vlastně své nápady. Já pořád prosazuji, ať se někde tady ve Zlínském kraji udělá veřejné barbecue point, veřejný barbecue point. Představte si, že prostě třeba právě u Štěrkáče máte plácek na grilování, veřejný, a ještě si myslím, že by dokonce i z těch 2 milionů něco zbylo. Normálně fakt elektrický grill, něco jednoduchého, jenom taková jako plotinka, která by šla čistě, nebo lehce očistit, fakt by to bylo super. A ještě třeba by se k tomu přidělali nové lavičky. No, co byste ve vašem městě nebo ve vaší vesnici udělali vy? Kdybyste měli tu moc, jo? Teď si představte, že vám někdo řekne, tady máš 2 miliony a něco tady prostě uprav, něco tady změň, něco tady realizuj, něco tady postav. Klidně napište na 601 13 13 05 a nebo namluvte hlasovku na úplně stejné číslo 601 13 13 05. Teď ale muzika pohodová, šlapací, aby vám ten pátek hezky odsýpal. Elton John na Hitradio Zlín.

0: No promises na Hitrádiu Zlína vám přeji hezké dopoledne, ať už toho máte moc, anebo ne, doufám, že vám to zpříjemňuje muzika z Hitrádia Zlín. Já jsem se ptal, co byste dělali, kdybyste dostali 2 miliony korun od obce nebo od města, že prostě něco máte zvelebit, něco, co by se vám líbilo. Adam Zolešova psal, kdyby uspořádal druhou regatu, kdyby mu dali 2 miliony. Kamaráde, já si myslím, že 2 miliony by ti na to nestačily, ale taková jako menší verze, nějaký warm-up na Holešovskou regatu by asi vyšel. No a Lenka z Hradiště napsala, ať konečně opraví ten chodník před naším, peníze si klidně můžou nechat. I tady jsem asi dloubnul do vosího hnízda. No rozhodně můžete přemýšlet nad tím, co byste třeba zvelebili, a jak jsem říkal, v Otrokovicích mají teďka v plánu, že můžete pohnout s městem a něco zajímavého udělat. Miley Smith a nebo Coldplay, to je muzika, kterou nabízím na to páteční dopoledne. Ať se vám dobře pracuje.
1: Každý gól, každá emoce, každý potlesk. To všechno dává hokeji smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly. Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff. Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: 36. tradiční sklářský jarmark v Karolince již tuto sobotu 15. srpna. Čeká vás program s ukázkami zručnosti a umění sklářů i stánkovým prodejem sklářských výrobků. Těšit se můžete na frgálovou soutěž, křest knihy a bohatý program v parku u skláren pro děti a seniory. Na náměstí vystoupí Jiří Zoniga, Docuku, Pavel Celta, Slza, Moravians, The Best of Mackey a Queen's Show. Více na webu karolinka.cz. Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
6: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
5: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
7: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barum Czech Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barum Czech Rally Zlín.
8: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromýhygienik.cz.
9: Vyhraj jízdu s Erikem Zajzem na Barum Czech Rally.

0: soutěž na Instagramu Bednění Valens.
1: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
0: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

Konec Coldplay Paradise zní tak trošičku moravsky, že? Možná se tady borci inspirovali, já věřím, že ano. Posloucháte Hit Radio Zlín, máme lehce po půl desáté, kdybyste chtěli úplně přesný čas, tak je 9.33. Kdo se byl včera schladit na zlínském zimáku, tak ten ví, jak to dopadlo. Berani tam dělali fandům radost, porazili v přáteláku Nitru 2-0. Naopak, to nevyšlo na vsetínském Lapači, Frýdek nakonec vyhrál v prodloužení, no ale pořád jsou to jenom přáteláky, takže ještě nic se neděje. Já do šaten hokejistům posílám muziku, která pořádně spruží. A třeba při těch zvedaní čínek by to fungovalo. Ace of Base!

0: Alex Warren a hezky zvesela na Hydrádiu Zín. Doufám, že i takový je váš pátek veselý, usměvavý, protože přece jenom je tady pátek. A dneska, přátelé, odstartovala oficiálně Barumka, jakože teprve se pojede ještě ta městská RZ, ale už závodní vozy burácejí ve Zlínském kraji. Od rána totiž motory testují na shakedownu u Žlutavy. Odpoledne se ale zraky samozřejmě všech fanoušků přesunou právě do centra Zlína, kde budeme mimochodem teda o 3 hodin z náměstí vysílat, stavte se za námi do studia Hydrádia Zlín. A i letos právě bude ten oficiální start na náměstí a taky nás čeká tradiční městská RZ, ale s jednou částí naposledy. Bugatti Grand Prix letos naposledy jako memoriál Ladislava Samohýla, který byl vášnivým sběratelem historických vozidel. Jeda, kolik filmů měla auta půjčená právě z jeho sbírky, tak dneska naposledy v rámci Barumček Rally Zín Bugatti Grand Prix, a já si myslím, že historici vyráží nějak kolem páté, tak by to bylo dobré jakoby oslavit. No a muzika, která vám bude hrát, ať už míříte na Barumku nebo ne, v dalších minutách z Hydrádia Zín, tak to jsou pecky, které vám třeba připomenou, když jste byli na nějakém koncertě, já si myslím, že v Otrokovicích na letišti třeba i tohle to znělo. Kabát, Malá dáma už za chvíli, anebo pohodová Rozalina Snap, písnička, u které se člověk klidně ten nějaký papír zhodí už ze stolu.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: To je 45 prodejen na jednom místě.
3: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
4: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
3: nc.cepkov.cz.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

0: akce pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
1: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Jezdcům Barum Rally s vámi fandí
3: California. Vykupujeme všechny vozy a peníze ihned.
1: California.
3: Vyřídíme leasing i úvěr přímo na místě. Nabízíme největší výběr v okolí. Autobazar California Luhačovice. Vaše správná volba.
1: California. www.autocalifornia.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
6: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
5: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Za půl měsíce budeme mít další školní rok a některé děti už teďka možná mají školní výbavu. Některé si to mohou těžko dovolit a proto je sbírka, která se jmenuje Školákům od srdce. Více vám o ní řekne Bára Burkertová ve zprávách za chvíli. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, pokud byste jeli po D55 mezi Starým Městem a Babicemi. Tady se udržuje zpevněná krajnice, je tam pomalu jedoucí vozidlo údržby. A pozor ve Vizovicích na ulici Říčanská. Tady máme komplikaci, srazil se nám tam a nákladní vůz s osobním. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
7: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
9: Vinotéka Double Wine, výpěv z vína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine, v Lípě u Zlína.
10: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
11: Máme 10 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkártová. Blíží se pátý ročník sbírky Školákům od srdce. Odstartuje na konci srpna a cílem je pomoci dětem z rodin v těžké finanční situaci. Sbírka jim zajistí základní školní a výtvarné potřeby. Veřejnost se může zapojit v kamenných prodejnách i online. Darované věci pomohou žákům přímo v jednotlivých regionech. Nemocnice v Kroměříži chce na podzim otevřít nový urgentní příjem chirurgie. Jeho výstavba začala předloni a fungovat by měl od října. Pacientům a zdravotníkům podle zástupců nemocnice nabídne lepší a moderní zázemí. Celková investice do nové přístavby dělá asi 200 milionů korun. Letový provoz na pražském letišti se dnes odpoledne vrátí na hlavní dráhu. Kvůli modernizaci okolí hlavní runwaye byl na téměř 5 měsíců převeden na vedlejší. Loni byla hlavní dráha uzavřena kvůli první etapě modernizace ve stejném období. Plavkyně Barbora Sémanová je potřetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord a je navíc také novou rekordmankou evropských šampionátů.
0: Dneska nám krásně bude svítit sluníčko, ani jeden mráček by se podle předpovědi meteorologů nemělo objevit na nebi a teploty budeme měřit taky poměrně letní. 27 až 30 stupňů Celsia.
10: Hit Radio Zlín.
0: Uživejte si pátečního dopoledne s Hit Rádiem Zlína, hlavně s muzikou, kterou vám nabízíme. David Guetta na začátek této hodiny.

Tahle ta hitovka Lenny Kravitz Fly Away na Hit Radio Zín tak trošičku vybízí, aby člověk v práci udělal nějakou jako lumpárnu, že jo? Třeba, já nevím, dovezl kolegům zmrzlinu, ledňáky, to by bylo super, že jo? Posloucháte Hit Radio Zlína, máme 14. srpna. Ve škole možná teďka se jako nikdo nenachází, maximálně nějací dělníci, ale budeme trošičku vzpomínat na školu, protože náš malý si ve škole rozpěstoval balkónové rajče. Paní učitelka někomu dala žluté, někomu červené, nám se rozsvítila krásná žlutá žárovička. No ale ještě chvilinku a myslím si, že už nám to rajče mohou obírat i sousedi, protože nám se z toho balkónového rajčete stalo dvoumetrové monstrum, na které už asi pořádně ani dosáhnu. No asi v Brodě prostě je nějaká dobrá půda nebo dobré podnebí, prostě se tam rajčatům daří. No ale pořád nemáme na rekordmana, protože našeho malého samozřejmě zajímalo, jak vysoko dokáže vyrůst rajče, takže jsem hledal na Wikipedii a našel jsem, že v Guinnessově knize rekordu je zápis 26 let starý a nepřekonaný. Tehdy v Británii vypěstovali rajče vysoké bez 20 cm 20 metrů. Takhle vysoká byla ta rostlina. 20 metrů skoro. To už musíte zavolat plošinu, abyste mohli z nejvyšších míst vytáhnout ta rajčata. No, pro všechny pěstitele, ať už máte na balkóně, anebo někde na zahrádce rajčátka, další muzika pro vás. Aneta Langerová, Srdcotepec, Zítra Rádia Zlín.

0: Že se takhle někdy díváte i na svého kolegu, který je zrovna moc aktivní. Hitovka, která měla energie na rozdávání, Rudimental na Hit Radio Zlína. Přátelé, tyto dny patří sportu, ať se točí kola na rally speciálech anebo na závodničkách. Druhým dnem totiž dneska pokračuje Czech Tour. Včera špička cyklistiky projela trasu mezi Prahou a Karlovými Vary. Dnes čeká závodníky výška na Ještěd, no ale nás nejvíce v kraji bude zajímat až ta čtvrtá etapa a to finále, které je v neděli, a to na trase Kroměříž a Pustevny. Letos Czech Tour slibuje větší atraktivitu, protože se závod posunul do druhé nejvyšší kategorie. A tak nám zamířili i týmy z World Tour, taky pro týmy. No a samozřejmě, co nesmí chybět, tak to je domácí hvězdy. Kdybyste chtěli vědět, jak celý ten seriál pokračuje, kde se momentálně jestli nachází, tak www.checktour.com.
1: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
2: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
1: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
3: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX 59%. Využijte ho. Mazda.
5: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikouk se znickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: na kavagorila.cz.
1: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barumček Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barumček Rally Zlín.
2: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.
4: Hit Radio.

0: Miley Cyrus loni tuhletu novinku vydala na jaře a snažila se s ní udělat letní hit, což se tak samozřejmě stalo. No a já si myslím, že vždycky se kapely snaží o vánoční pecky a o letní pecky. A Miraj přinesli takovou, která si myslím, že bude právě tady u nás fungovat, protože určitě každý z nás u babičky měl nějaký ten malinový syrup a nebo si prostě užíval s přáteli, že jen tak někam vyrazil na vesnici na kole. Tohle jsou naše vzpomínky a Miraj je krásně přepsali do letního songu. Miraj, malinový syrup pro vás na Hit Radio Zlín. Ať máte hezčí dopoledne.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: ta písnička připomněla jeden letní zážitek International Love a já jsem se snažil zbalit holku z Litvy a pořád se mi říkal, že hlavní město je řeka a prostě víte co, no, když neumíte moc anglicky, balte někoho, kdo umí anglicky. Máte za tohleto léto top prázdninový zážitek, nebo se to ještě nestalo? Pořád samozřejmě máme ale pár dnů a jestli milujete přírodu, tak kamarádi odpadnete. Na Pustevnách mají novinku a je to bezplatné nocoviště. Žádné rezervace, žádná střecha nad hlavou, prostě vybalíte spacák, ale hlavně můžete spát na Pustevnách. Ochránci přírody dokonce vybrali několik dalších míst, ale prej se uvidí, jak se budou turisté chovat. Nocoviště totiž není na to, abyste si tam udělali na několik dní tábor a pařili tam s partou, ale takovou jako kávičku na plynovém vařiči ráno si udělat můžete, žádné rozdělávání ohně, ale ten plynový vařič prej nevadí. No a zase to zabalíte všechno do té krosny a vyrazíte dál. A že zrovna takovýhle typ přijde před víkendem, že jo? No, plán může být jasný. Spacák, karimatka a dese. No a když už někam vyrazíte, tak nezapomeňte přibalit sluchátka, abyste mohli poslouchat Hit Radio Zlín. Shawn Mendes nám zahraje další letní pecku, a to Senioritu, anebo Louis Capaldi přijde s hitovkou Before You Go. Hezké dopoledne.
1: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
8: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
13: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si náladu.

0: Mohli jste si klidně zakřičet Katy Perry a Roar na Hydrádiu Zín. Bára Purkartová bude mít pro vás zprávu, o které si možná zakřičíte. Ne! Oni totiž zlevňování pohonných hmot končí prej a ceny se budou teďka držet na téhleté hladině. Více za chvíli ve zprávách, teď ale na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, ve Vizovicích stále vyšetřují nehodu nákladního auta s osobním na ulici Říčanská a pozor, pokud byste jeli přes Uherský ostroh ve směru na Kvačice, tak tady řešíme nehodu dvou vozidel, buďte na sebe na cestách, dámy a pánové, opatrní.
1: Barumček Rally Zlín.
0: Dneska odpoledne se uzavírá centrum města Zlína a to kvůli městské rychlostní zkoušce. 16.30, to je čas, kdy se uzavře centrum, počítejte s omezeními a uzavřeno bude až do 1:30 sobotní ráno. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
2: Fandíme s vámi. Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vaše nákupy a zábava jedině u nás. Nákupní centrum Čepkov Zlín. www.nc-čepkov.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast rázná desítka ve skle za skvělých 13,90. Máslo jihočeské Madeta se zákaznickou kartou za výborných 34,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: Jedenáct hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Zlevňování pohonných hmot z posledních dnů skončilo. V příštích dnech už by měly jejich ceny podle analytiků spíš stagnovat. Upozornili ale, že situace na trhu s palivy je kvůli dalším zvratům na Blízkém východě velmi nestabilní a dlouhodobě nepředvídatelná. Ve Zlíně už týden pokračuje demolice vyhořelé výškové budovy. Její součástí byla i snaha zachránit velkoformátovou plachtu s podobiznou Tomáše Bati. Pokus ale zkrachoval. Ve chvíli, kdy bagr boural budovu z opačné strany, zřítila se i střešní římsa, která s sebou strhla i plachtu. Nejčastějšími letními úrazy jsou zranění při cyklistice, u dětí pak zranění na trampolíně. Uvádí to lékaři, podle kterých vede k vyšší úrazovosti v létě zejména kombinace vysokých teplot, přeceňování sil a podceňování ochranných pomůcek. Tenistka Kateřina Siňáková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai vyhrála světová jednička v deblu třetí turnaj. Ve finále porazili italsko-americký pár Sara Eraniová, Nicole Melicharová, Martinézová ve dvou setech.
0: Dneska si budeme užívat sluníčka a příjemných teplot 27 až 30 stupňů Celsia. Nezapomeňte na to, že i když nejsou čtyřicítky, je dobré dodržovat pitný režim a obzvlášť, když se budete pohybovat někde venku, třeba v rámci Barumček Rally Zlín.
1: Hit Radio Zlín.
0: Muzika připravená, ať už míříte kamkoliv, Krištof, hned teď pojď být světlometem. Hezké dopoledne.

Pozitivní muzika a také pozitivní zpráva, kamarádi, je tady konečně pátek. Páťulínek, před námi víkend, doufám, že vám vychází volno, že jste netrefili víkendovou směnu, ale když tak, budeme i o víkendu s Hitrádiem s vámi. Ale zkuste si tipnout, jaký je prosím vás nejoblíbenější den v týdnu. Tak úplně jasné je, že to není pondělí, že jo, tady nemusíme polemizovat. Rovnou řeknu, že třetí místo oblíbenosti má neděle, ale který den je ten nejoblíbenější? Je to pátek? Pátek, že jo, pátek, že? No, podle průzkumu je to sobota. Představte si, většina lidí by nevybrala za nejoblíbenější den pátek, ale sobotu. Podle mě nemohli takovýhle průzkum dělat na Moravě, protože tady bývá v sobotu bolehlav, nevolnosti z něčeho, co je ve vzduchu. Tady si myslím, že by pátek vyhrál. No ale jaký je váš nejoblíbenější den? Klidně se ozvěte 601 13 13 05 a já mezi tím posílám skvělou muziku. Linkin Park, posloucháte Hit Radio Zlín?

0: Přišli jsme tady, jaký máte nejoblíbenější den v týdnu a podle průzkumu je to sobota. Ale Verča mi napsala, že pátek, protože prej v sobotu musí vařit. Přesně. No a naopak Maruška ta psala, že mě musí zklamat, že u ní je to vážně taky sobota. No ale Maruško, dívej, jo, pátek. Dneska je pátek, jo. Dneska se jede ve Zlíně městská RZ. To v sobotu nikdy nezažiješ, ono je to vždycky v pátek. A hlavně my od 3 hodin vysíláme z náměstí Míru živě. Tak se za námi stavte a je jedno, jaký máte oblíbený den v týdnu. Prostě dneska, to takhle je v pátek, jsme s vámi na Barumček Rally Zlín. Tak určitě za námi doběhněte. Samfeld a hodiny, další muzika, která je připravena na to páteční dopoledne.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
5: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
4: Dojděte okoštovat Vizovice. Těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz
6: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
7: To je 45 prodejen na jednom místě.
6: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
7: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
6: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
7: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
6: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
7: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
6: nc.cepkov.cz
8: Vyhraj jízdu s Erikem Zajzem na Barumček Rally Zlín od 14. do 16. srpna.

0: si najdeš na Instagramu Bednění Valens.
1: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barumček Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barumček Rally Zlín.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Sladili jsme struny.
1: Současné české hity, hodiny a dívy a nebo legendy vám hrajeme na Hit Radio Zlín. Michael Jackson aktuálně a tohle je lákadlo na dnešní večer. V 18 hodin totiž začíná Hit Radio Classic a zase tam bude to nejlepší z 80. a 90.

0: Já už jsem vás dneska lákal na Barumku, taky na cyklistický svátek Czech Tour, ale kdyby se vám třeba chtělo za historií, tak se v sobotu můžete na Kroměřížsku povozit historickým vláčkem, oni tam letní soboty takhle jako plánují a mají. V Řezdenicích se zase zítra koná akce Srdce na hřišti, pohybem můžete sehnat peníze na nákup vozíčku pro Sofinku z Řezdenic. Zítra se běhá po Divnických vrchoch a nakonec to tam zakončí pivními slavnosti s muzikou, já o tom vím, protože s mojí kapelou Nouhou tam taky hrajeme. No a v sobotu se v Hradišti vybírá top víno Slovácka. A co myslíte? Ano, je tam i ochutnávka vzorku, co si budeme povídat na výběr. Je to opravdu tenhle ten víkend hodně. Hlavně si ten víkend užijte a v pondělí si řekneme teda, kde všude jste byli. Filip Bartek se na vás těší zase v pondělí a dneska třeba v USC na Dobrém na koncertě a nebo zítra v Divnici u Slavičína. Mějte hezký víkend, posílám další muziku.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Hotovo!
4: Hotovo!
3: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
5: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům.
6: A dneska bychom chtěli poděkovat Jarči. Dobrá práce, Jarčo!
7: Rudolf Lešení CZ.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
5: Chevrolet,
4: Camaro Bumblebee,
5: Ford Mustang GT,
4: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
5: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
4: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
5: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
9: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
10: I vám určitě, kdo posloucháte občas jako zkomolí jména, tak koho by zavřeli ve vašem případě, kdyby to byla zkomolenina? U mě by to byl třeba Knajp, anebo Knipl.
11: Mně by to byl David Jost, bývalý člen skupiny Tokyo Hotel.
10: Je, počkej, ty jsi
12: no
10: tam
12: takhle,
10: nekecej. No.
12: Co dá?
10: Ten duch, ten monzo. A Patku jsi měl taky dřív, ne? Že jo?
11: Dredy, všechno.
10: Emo, všechno bylo. Všechno. Co u tebe, Jasmin?
12: U mě dělají divnosti vždycky, které vůbec nedávají smysl, že místo Grinerová, kolikrát i Grangerová, že Hermionu ze mě udělali fakt, jakože, nebo pravdu.
11: Vy přišli pro Emu Watson, nezlobte se, ale...
10: se, aby to jasně, no. Takže tobě, Davide, jenom jako vydávají pryč na háček na co, jo?
11: Ne, já rovnou, když někam volám, tak no. Rovnou říkám, David, J-O-Š-T, víš, že ani neříkám, jako už, ani se nesnaží.
10: To přesně. Ne, jaký retardovaný, ne?
9: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepšuj si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V obcích Žlutava a Bilov počítejte s uzavírkami, a to z důvodu Barumček Rally Zlín. V Říčanské ulici ve Vizovicích havarovala dvě osobní auta. Můžete se tady proto zdržet. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast rázná desítka ve skle za skvělých 13,90. Máslo jihočeské Madeta se zákaznickou kartou za výborných 34,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. U chorvatského letoviska Omiš mohutně hoří, před ohněm muselo podle místních úřadů utéct 1000 lidí. Naše ministerstvo zahraničí uvedlo, že v souvislosti s rozsáhlým požárem bylo podle dosavadních informací evakuováno zhruba 300 českých občanů. Chorvačtí hasiči proti požáru zasahují od noci. Úřady v Česku loni odebrali z rodin 3616 dětí, počet se meziročně zvedl skoro o 300. Soudy kvůli zanedbávání, týrání, zneužívání či překážkám v péči každý rok rozhodnou o odebrání více než 3000 chlapců a děvčat rodičům. Vyplývá to z ročních výkazů o ochraně dětí, které zveřejnilo Ministerstvo práce. Tenistka Kateřina Siňaková získala 38. trofej ve čtyřhře. S Číňankou Chang Shuai ovládla turnaj v Torontu. Canadian Open prošel nejvýše nasazený pár bez ztrát. Setu. A teď ještě něco z regionu.
1: Gymnázium a jazyková škola Zlín se dočká nového sportovního zázemí. Stávající tělocvičná, která už nevyhovuje současným požadavkům, půjde k zemi a na jejím místě vyroste moderní sportovní hala. Ta bude sloužit především studentům gymnázia. Teď se hledá firma, která vše postaví.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dnešní obloha bude ve Zlínském kraji jasná. Zafouká slabý vítr. Teploměry během odpoledne ukáží až 30 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, krásný pátek, přesně poledne a jsou tu další srdcovky. Dneska s váma Kateřina Pechová a věřím, že si to užijeme. Je to totiž opět nabitý Celine Dion, Proclaimers, Eric Clapton, B.O.B. a Hayley Williams. No a taky Seš, jo, tahle zásadní věc, která nám dala spoustu devadesátkových hitů, na který i do dneška můžete na takových těch retro diskotékách skvěle zapařit. Tenhle song je z roku 97 a myslím si, že spoustu z vás to vrátí na ten mejdan. Seš a jejich Stay.
0: Hit Radio Zlín. I had a dream last night. You were there. You held my hand so tight.

ze skupiny Paramore. Tenhle song, krom toho, že je skvělej samozřejmě, tak v tom refrénu se zpívá jakože, jestli můžem předstírat, že letadla jsou padající hvězdy, protože by teď si jako potřebovala něco přát. Tak pozor, výhoda, Perseidy ještě stále padají, takže vy ještě můžete nějakou tu hvězdu chytit. No a B.O.B. a Hayley Williams, Airplanes, jako další srdcovka právě teď.

0: Husí kůže, Eric Clapton, kytarový bůh Féteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem zajímavost, tenhle song byl inspirovaný Claptonovou tehdejší neopětovanou a hlubokou láskou k Patty Boyd, což byla tehdy manželka George Harrisona z Beatles. Ano, i takhle velký hvězdy zažívají neopětovanou lásku. Je to náročný. Od nešťastné lásky se trošku posuneme, protože nás čeká srdcovka, která doufám, že každému z vás už někdy zachránila stav energie třeba na večírku. Protože jakmile tenhle song začne hrát, ideálně když má někdo kytaru a umí to zpívat, tak se prostě musíte postavit a užít si to, jo? Energický popfolkový megahit z roku 88, je to, stojí za ním skotské bratrské duo, právě Proclaimers, což jsou dvojčata mimochodem. A tenhle song je známý svým pochodovým rytmem, chytlavým refrénem a taky tím skotským akcentem. Hele, budete vědět, přísahám. Tohle je naše dnešní další srdcovka, tak si to užijte.

0: That's the way it is. Tohle je skvělá Celine Dion, jako téměř poslední dnešní srdcovka.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Mimochodem, song z roku 99, jo. Po celém světě se probojovala do top desítky, což je asi logický, ale co je jako fascinující, je, že v oficiální singlové hitparádě u nás v Česku obsadila první místo. Jo, my jsme měli na hudbu vždycky skvělý vkus, což se ukáže taky za chvilku, protože je čas samozřejmě i na tu vaší srdcovku. Pojďte si o ní napsat na 777-937-777. Jaký song je vaše srdcovka a hlavně proč? Proč právě tenhle song? Vrací vás někam do konkrétního momentu? Nebo vám prostě jenom vždycky zvedne koutky směrem nahoru? Napište. Napište si o vaší srdcovku. A do té doby samozřejmě další hity. Čeká nás Alex Warren nebo David Guetta. Tak buďte s námi.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
8: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
9: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
10: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
9: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
11: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barum Czech Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barum Czech Rally Zlín.

0: Del Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

0: David Guetta, Kim Petras, posloucháte Hit Radio, krásný pátek.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Je čas na vaší srdcovku, je vždycky těžký vybrat jenom jednu, jo. Ale nakonec jsem vybrala zprávu od Jany, která chce zahrát srdcovku pro svoji dceru. A teď pozor, já zatím schválně vynechám, jaká je to srdcovka. Její dcera Maruška totiž zítra slaví 8. narozeniny, jo. Jana by jí chtěla popřát hodně zdraví, radosti ze života a hlavně, že jí mají samozřejmě moc rádi a jsou tu vždycky pro ní. A pozor, srdcovka Marušky, který bude zítra 8, je totiž od Kiss I Was Made For Loving You, což je naprosto legendární song. Takže Maruško, všechno nejlepší, ať zítra lítají rychlý špunty. No a s tímhle songem to se slaví samo Kiss I Was Made For Loving You pro vás všechny, krásný pátek.

0: jste s Hit Radiem, za námi Ray Dalton a Blood Running. A pozor, zítra sobota. Vy, co máte volný víkend, věřím, že se těšíte. A těšit se navíc můžete klasicky taky na zkrácenou verzi podcastu Na jedné vlně s Bárou Divišovou, která si tentokrát pozvala Aleše Svobodu, stíhací pilot a pravděpodobně druhý český kosmonaut. Čeká vás tenhle rozhovor už zítra v 11 tady u nás na Hit Rádiu. Nenechte si to ujít, potom celý ten podcast si samozřejmě můžete klasicky pustit na YouTube a doporučuji si to poslechnout, bude to extrémně zajímavý. No a samozřejmě ale poslouchejte dál, za chvíli totiž Tom Odell, BB Rexa nebo Coldplay.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikok se znickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
3: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
2: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
4: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
5: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
6: Jezdcům Barumrely s vámi fandí
7: Kalifornia. Vykupujeme všechny vozy a peníze ihned. Kalifornia. Vyřídíme leasing i úvěr přímo na místě. Nabízíme největší výběr v okolí. Autobazar Kalifornia Luhačovice. Vaše správná volba. Kalifornia.
8: www.autokalifornia.cz.
9: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk.
10: To všechno dává hokej smysl.
11: Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly.
12: Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff.
13: Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
14: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Go-

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Adele, Another Love, posloucháte Hit Radio. Za chvilku 13 hodin čekají nás Miraj nebo Calvin Harris. Teď už ale aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. S kyvadlovým provozem počítejte mezi Prolovem a Pozděchovem, kde se opravuje cesta. S vyšším provozem a večerními uzavírkami se setkáte i v centru města Zlína. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Fandíme s vámi. Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vaše nákupy a zábava jedině u nás. Nákupní centrum Čepkov Zlín. www.nc-čepkov.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
4: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
7: Franto, kde jsou ty maliny?
8: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
7: Taky zavakuovaný.
9: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
13: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
14: 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ministryně financí Alena Schillerová zahájí příští týden jednání o rozpočtu s jednotlivými ministry, uvedl to premiér Andrej Babiš. Předseda vlády jednal se Schillerovou o plánech hospodaření na rok 2027 už v tomto týdnu. Armádě České republiky se letos daří nabírat více nových vojáků, než původně plánovala. Více řekne ministr obrany Jaromír Zuna.
15: Letošní náborový cíl byl stanoven na 2250 vojáků. V současné době mají rozhodnutí, nebo už nastoupili 2997, je splněný tedy na 133%.
14: Klíčové období pro nábor se přitom očekává na podzim, kdy do armády tradičně vstupují čerství absolventi škol. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži včera výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord, a to o 74 setin sekundy. Stala se také novou rekordmankou evropských šampionátů. A teď ještě něco z regionu.
1: Dnes startuje Barumček Rally Zlín. Tradiční rychlostní zkouška bude letos kvůli nedávnému požáru 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně trochu jiná. Trasa nočního okruhu povede po cestě mezi jejím torzem a 14. a 15. budovou. Do města dnes se dorazí až 30 tisíc návštěvníků.
16: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Sobotní obloha bude jasná, opět budou i vyšší teploty, naměříme mezi 31 až 34 stupně Celsia, zafouká slabý vítr.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. hodině, čeká nás další hodina plná těch nejlepších hitů, to vám slibuju. Ten pátek se musí oslavit, že jo? DJO, Calvin Harris a teď taky Miraj a vedle tebe usínám. Tak jdem na to.

0: End of Beginning, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. A pozor, protože já teď v éteru nejsem sama, je tady se mnou na telefonu zpěvák Daniel Marek z kapely Echo, ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás a všechny posluchače.
0: My tady společně teď nejsme náhodou, protože vy máte nový single Stejně to chceš, jo. Uhum. A mě zajímá, co za ním je, jak bys ho posluchačům představil?
1: Je to vlastně song o one night stand relationship a vlastně jsme tím chtěli otevřít otázku toho, proč častokrát vědomě jdeme do vztahu, o kterém víme, že vlastně zítra skončí.
0: Je fakt, že situationships jsou teďkon jakoby na vzestupu, že jo?
1: Přesně tak.
0: Mně se moc líbí ten videoklip, dámy a pánové, doporučuju se ho pustit. Prosím tě, jak se ti točilo na Hatýmu?
1: Byl to velký výstup z komfortní zóny, ale vlastně zároveň byla to paradoxně i první scéna, kterou jsme začínali ten den, což bylo pro mě teda náročné, ale vlastně potom se tak jako hezky už natáčelo v příjemné atmosféře přátelské, takže to tak hezky ze startu odbouralo hranici.

0: Takže bys doporučil na nervozitu slíknout se?
1: Jo, doporučuji, je to osvobozující.
0: Výborně, tak kdybyste se chtěli inspirovat, tak si puste nový videoklip k singlu Stejně to chceš. Prosím tě, proč podle tebe bude tenhle song lidi bavit?
1: Já si myslím, my jsme u tady tohoto songu zvolili trošičku takovou jako lehčí, svěžejší atmosféru, takový vibe a hlavně jsme se vrátili ke starým dobrým kořenům, je to vlastně celé organicky nahrané na nástroje, při vlastně tvorbě jsme zkoušeli všelijaké zvuky, používali jsme bouchání do štaflí a do různých skleniček a tak dále, takže myslím si, že už jenom to, že to je takový hezký návrat ke kořenům, k živé hudbě.
0: A vy jste si přizvali zpěvačku Linu Meyer, tak jaký to bylo?
1: Bylo to skvělé. Lina je absolutně skvělá, talentovaná zpěvačka. Sedli jsme si i velmi jako po osobní stránce a jak říkám, myslím si, že jsme odbourali hranice během natáčení videu, to zrychlo.
0: To je skvělý. Hele, ještě než song pustíme, tak máte nějaký koncert, na který bys lidi pozval teď?
1: Určitě. Hnedka zítra hrajeme ve Vyškově na Vyškovské pouti ve 2 hodiny a potom další sobotu hrajeme v kempu Merkur v Pasohlávkách ve 4 hodiny.
0: Skvělý, děkuju moc, dámy a pánové, tohle byl Daniel Marek z kapely Echo. My si teďkon ten song pustíme, takže představujte si Daniela Nahatýho, promiň, a budete mít ten obrázek kompletní. Echo, Alina Majer, Stejně to chceš právě teď.

0: Robin Schulz a James Blunt společně v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne. Mimochodem dneska má narozeniny jeden velký herec, a to Steve Martin. Dneska slaví 81 let. On je pořád ale aktivní, jo, normálně točí a tak. Filmy jako Hlava rodiny, 12 do tuctu, Růžový panter. Navíc třeba na Disney má seriálovou sérii Jen vraždy v budově. Je to skvělý. Hraje tam se svým kámošem Martinem Shortem a s jejich společnou kámoškou Selenou Gomez. Ano, to se prostě stalo, jo. Je to fantastický herec. V podstatě, já nevím, jestli to máte stejně, ale já mám pocit, že on má ty vlasy bílý, co já si ho pamatuju. Což je minimálně posledních 30 let, jo. Ale je to fantastický herec. Tak když tak inspirace na večerní film. Za chvíli už do uší Linkin Park nebo Pink, tak buďte s námi.
1: Konečně, největší jízda sezóny je tady. Barůček Rally s Hitáliem Zlín. Pravidelné info z dění na trati, rozhovory s jezdci, pohled do zákulisí a speciální dopravní servis. Éteru, online i přímo na trati. Hit Radio Zlín.
2: Fandíme s vámi. Romax.cz SRO, zlínský výrobce vysoce kvalitních plechových střešních krytin a trapézových plechů. www.romax.cz.net.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: To je 45 prodejen na jednom místě.
3: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
4: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
3: nc.cepkov.cz.
5: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
8: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
9: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Vyhraj jízdu s Erikem Zajzem na Barum Czech Rally Zlín.

0: Varianta soutěže. Více informací najdeš na Instagramu Bednění Valens.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Helpica. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: I vám určitě, kdo posloucháte občas jako skomolí jména, tak koho by zavřeli ve vašem případě, kdyby to byla skomolenina? U mě by to byl třeba Knajp, anebo Knipl.
3: U mě by to byl David Jost, bývalý člen skupiny Tokyo Hotel.
2: Je, počkej, ty jsi no, teda nekecej. No.
4: Co dá?
2: Ten duch, ten monzo, to a Patku jsi měl taky dřív, ne?
3: Dredej, všechno.
2: Emo, všechno bylo. Všechno.
4: Hustý.
2: Co u tebe, Jasmin?
4: U mě dělají divnosti vždycky, které vůbec nedávají smysl, že místo Grinerová, kolikrát i Grangerová, že Hermionu ze mě udělali fakt, jakože, nebo pravdu.
3: Mě přišli pro Emu Otce, nezlobte se, ale
2: se, aby to jasně, no. Takže tobě, Davide, jenom jako dávají pryč háček na co, jo?
3: Ne, já rovnou, když někam volám, tak rovnou říkám, David, J-O-Š-T, víš, ani neříkám, jako už ani se nesnažím.
2: No, přesně, ne, on jaký retardovaný, ne?
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Linkin Park dohrávají v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A pozor, máme tady zprávu dne. Finanční úřad začal sledovat vaše oblíbené profily na OnlyFans. Jo. Prosím vás, ono to teda vůbec není legrace. Oni totiž odhadujou daňový úniky v téhle oblasti na minimálně 30 milionů korun. Na hodinky jedny, aha. Představte si teď ty úředníky, jak se prostě přihlašujou na OnlyFans, že jo. Musí to prostě pečlivě prozkoumat, že jo, to nemůžete odbít, jo, musíte dobře vědět, co se tam děje, kdo se tam jak pohybuje, no, takže v podstatě pokud jste na OnlyFans, tak stát vám teď říká jako hele, tady ty věci všechny, co jsou na těch obrázcích, ty jsou taky moje, jo, takže zaplať. Mhm, je to tak, blbý je, že jak tam většinou lidi jsou odhalen, tak jim nemají ani jak prošacovat kapsy, že jo, žádný nemají. No nic, stát bude očividně o něco bohatší a lidi na OnlyFans o něco chudší. Ale hele, jak to říkají tady kluci, žijeme len raz, jo? Letní hymna Ego a Robert Burian právě teď, tak si to užijte a ruky hore.

0: Daša a Austin, posloucháte Hit Radio, krásný pátek. No pozor, protože asi sami víte na sobě, že ovocné chutě patří k českému létu i k novým nealkoholickým variantám velkopopovického kozla. A ochutnat teď můžete, jo, kombinace. A pozor, černý rybíz a třešeň, citron a bezinka a taky meruňka a meduňka. Zní to skvěle. O ovoci a našich chutích si v našem podcastu Chytriak Radio povídal Kuba Urban s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem a řeč byla například o tom, proč se vlastně kombinují chutě.
1: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť a ty jsou doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu, tak opravdu dokáže velmi dokladně potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to, kyselým citronům přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
0: Celý podcast Chytrý jak rádio si můžete poslechnout na webu radia.cz a taky všech streamovacích platformách.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast rázná desítka ve skle za skvělých 13,90. Máslo jihočeské Madeta se zákaznickou kartou za výborných 34,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
8: 36. tradiční sklářský jarmark v Karolince již tuto sobotu 15. srpna. Čeká vás program s ukázkami zručnosti a umění sklářů i stánkovým prodejem sklářských výrobků. Těšit se můžete na frgálovou soutěž, ksest knihy a bohatý program v parku u skláren pro děti a seniory. Na náměstí vystoupí Jiří Zoniga, Docuku, Pavel Celta, Slza, Moravians, The Best of Mackey a Queen's Show. Více na webu karolinka.cz.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Temper City a Self-Aware novinka tady na Hit Radio. Krásné odpoledne, těsně před 14. Za chvilku Taylor Swift nebo Imagine Dragons, teď aktuální doprava.
1: Barumček Rally Zlín.
2: Tak je to konečně tady. Dnes startuje Barum Rally. Počítejte proto s uzavřenou objízdnou ulicí v Otrokovicích. Večer se uzavře centrum města Zlína a okolí autobusového nádraží. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
10: Datart pořádá Maxi Výprodej.
11: Cože? Maxi Výprodej?
10: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: I'm Nicki Minaj.
14: Hey, this is John Legend.
15: It's Taylor Swift.
16: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
1: On air.
17: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
18: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. U chorvatského letoviska Omiš zuří rozsáhlý požár. Podle šéfa hasičů je jedním z nejhorších v historii země. Evakuovalo se více než 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Z plameny bojuje na 160 hasičů. Počet lidí pokousaných netopíry vzrostl, stejně tak se zvýšilo množství těch, kteří se nechávají preventivně očkovat proti vzteklině. Několik bezpečnostních rad má pro nás vedoucí plzeňské záchranné stanice živočichů Karel Makoň.
19: Samozřejmě důležitá je prevence, protože tomu kousnutí člověka netopírem dochází vždy, hlavně při nějaké neodborné manipulaci. Vždycky manipulovat v rukavicích, brát to jako rizikové zvíře, je třeba mít cítavé v oknech, zabezpečený ty prostory, tak aby jsme s těma netopírama do kontaktu vůbec nepřišli.
18: Podle Makoně se ale jedná o mimořádnou situaci, a tak by lidé neměli panikařit. Červencovou nehodu letadla firmy Ryanair, při které jednomu z cestujících uvázla hlava v rozbitém okně, způsobilo odlomení části motoru. Uvedli to vyšetřovatelé z amerického národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Podle nich se ulomila lopatka ventilátoru a úlomky rozbily okno. 61-letý muž při nehodě utrpěl poranění krku a ramen a popáleniny způsobené třením. A teď ještě něco z regionu.
2: Vizovická firma Koma Modular chce do konce září podat žádost o stavební povolení na stavbu nového kulturního a společenského centra na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Hodlá jej získat za 6 až 9 měsíců. Na jaře příštího roku by potom mohla začít stavět. Centrum vznikne v místech, kde bylo bývalé Šmoulí město.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Zítřejší obloha bude ve Zlínském kraji jasná. Teploměry vystoupají až na 34 stupňů Celsia. Zafouká slabý vítr.
0: Hezké odpoledne, s vámi stále Kateřina Pechová a pozor, už se to blíží, budeme společně soutěžit. Těšíte se? Detaily za chvilku, teď Imagine Dragons.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, posloucháte Hit Radio a blíží se to.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, protože pátek patří výhrám. A to znamená, že i dnes máte šanci vyhrát si nabitou tankkartu Easy. A je jenom na vás, jestli bude až v hodnotě 10 tisíc korun. Hele, můžete pak vyrazit na výlet, jo. No a nejenom si dotankovat, ale taky se občerstvit na cestě, jo. Ve Stopa kafé si dát kafíčko, párek v rohlíku. Je to jenom na vás. Každopádně, právě teď přichází ten čas, kdy se spolu do toho pustíme. Ještě dostanete chvilku, prosím vás, jo. Jednoduchá věc, 10 otázek. Každá odpověď je číslice mezi jedničkou a desítkou a neopakujou se. To znamená, že čím víc správných odpovědí, tím vyšší částka. Za každou správnou odpověď máte tisícovku na tankkartě. Tak pojďte, volejte na 800 937 937. Já si jdu jednoho z vás vybrat a půjdeme na to. Doufám, že se těšíte stejně jako já. Teď už Taylor Swift.

0: Tohle je Taylor Swift. Posloucháte Hit Radio a my jdem na to.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, hrajeme o nabitou tankkartu Easy. A na telefonu je aktuálně posluchač Petr. Petře, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: Ahoj, mám se výborně. Sluníčko, sluníčko, je teplo.
0: To je krásný. Ty jsi optimista, viď?
2: Jo, úplnej.
0: Takže si myslíš, že dáš všech 10?
2: No to doufám.
0: Dobře, tam už nejseš tak optimistický, očividně, ale.
2: Ano, tak neklaďme si malé cíle, že jo?
0: Přesně tak. Hele, 10 otázek, jo. Je tam 10 čísel od 1 do 10. Vlastně je to hrozně easy, jo? Zajímá mě, seš na to připravený?
2: Jsem.
0: Tak jo. Takže Peťo, první otázka. Kolik trpaslíků je ve známé pohádce?
2: 7.
0: No jasně, ty jsi to hezky vykřikl. Kolik měsíců trvá běžné lidské těhotenství?
2: 9.
0: Ano. Kolik očí má běžně člověk?
2: 2.
0: Ano. A kolik měsíců má jedno čtvrtletí?
2: 3.
0: Hezky pěkně, čtvrtá správně. Kolik ročních období máme?
2: 4.
0: Jsi jistý?
2: Naprosto.
0: Jasně. Huf, výborně, jdeme na pátou otázku. V kolik hodin začíná každý pracovní den vysílat snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: 6.
0: Ano, výborně. Kolik je 1/3?
2: 3.
0: Bů. Není to tak? Není to tak, ale to nevadí, nevadí. Tak jsme o 1000 nižší. Kolik nohou má pavouk?
2: 8.
0: Výborně, to bylo těsný. Jaká číslovka chybí v názvu kapely Maroon?
2: To nevím.
0: Je to Maroon 5. 5. No a poslední otázka. Kolik prstů má člověk na obou rukou dohromady?
2: 10.
0: Jo! Yeah! Hele, tak až na ten jeden omyl a tu jednu neznalost, tak 8 správně, a to znamená 8000 na tankkartě Easy pro tebe.
2: Jo, super.
0: Peťo, já moc gratuluju. Hele, jaký to bylo? Jaká byla ta cesta?
2: A bylo to dobrý, perfektní.
0: Ty jsi strašně optimistický člověk, já se s tebou chci kamarádit. Peťo,

0: Naprosto skvělá práce, jako 8 tisíc rozhodně není málo, takže velká gratulace. Koupíš
1: no,
0: si
1: super.
0: Za to, hele, a budeš utrácet spíš jako za benzín nebo za dobroty?
1: Určitě za naftu.
0: Dobře, tak jo, jako je to racionální samozřejmě. Dobře, Peťo, ještě jednou moc gratuluju, přeju ti krásný víkend, měj se hezky, ahoj.
1: Já moc děkuju a příjemnili jste mi moc hezký víkend.
0: To jsem ráda, měj se hezky, ahoj Peťo.
1: Naschle.
0: No to byla krása, dáma a pánové, a nebojte, protože další dokonalá desítka nás čeká zase příští pátek.
2: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

Don't Deny s námi v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne všem a prosím vás, máte chytré technologie? Třeba telefon chytrej? Bacha na ně. Hele, bacha na ně, protože na Jindřichohradecku, respektive přímo v Jindřichově Hradci, teď policisté řešili poměrně kuriózní volání o pomoc. Jo. Dostali totiž tísňovou SMS o zraněné osobě. Což dneska už ty telefony umí, což je super. No jo, jenomže když přijeli na místo, tak zjistili, že ten mobilní telefon vyslal tuhle tísňovou zprávu, protože majitel se spadl do hrnku s čajem. Já úplně vidím, jak v tom mobilu začíná ta panika, ale ne, teď se utopím, co když nemá dost suchý rejže, co budu dělat? No a tak si na pomoc pozval policisty. Tak jenom pozor na to, co s vaším telefonem děláte, jo, ať k vám na návštěvu nejezdí policie. Na tohle policii potřebovat nebudete. Další hity za chvilku, Hunter X nebo Flip

0: Letos Kurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
1: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
0: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz
2: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.

0: vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barumček Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barumček Rally Zlín.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: MOL.cz.
1: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.

0: 9,90 a Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Franto, kde jsou ty maliny?
2: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz

0: Del Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Happy Birthday a Flipside. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásné odpoledne. A hlavně samozřejmě krásný pátek. Ano. Pokud máte před sebou volný víkend, tak doufám, že to máte naplánovan přesně podle sebe. Jo. To znamená, lidi, co potřebují být aktivní, jdou někam na procházku. Jo. A lidi, co chtějí klid, budou mít klid. To je totiž ideální balanc. Občas je to těžký to tak udělat, ale držím pěsti. No a pokud byste chtěli ideální páteční playlist, tak samozřejmě máme i dneska v 6 večer, totiž startuje Hit Radio Classic. A to znamená jediný. Cesta do hlubin toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. A opět bude všechno, jo. Protože bude samozřejmě romantika. Vůbec nevadí, že to nevyspíváte stejně jako Jennifer Rush. Jo, to skoro nikdo. No ale taky bude tahle legendární věc, jo? Ano, i Vanilla Ice se dneska večer zastaví. No, abych vás na to trošku připravila. Tak právě teď jedna takováhle legendární záležitost. John Bon Jovi, Queen of New Orleans.

0: to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
1: Ať ten den zatím máte úplně jakýkoliv, jo? Šéf vás štve, křičí, něco se nestíhá, hrozně moc práce, děcka něco chcou. Poklidu, protože od toho je tady odpolední show.
2: Jasně, my jsme v tom totiž s vámi, my to máme taky na prd, taky na nás křičel šéf a taky mě štvali děti ráno, to zvládnem.
1: Tak se tady chytneme za ruky společně a půjdeme spolu do odpolední show.
0: Rádio Zlín.
3: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
4: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
3: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
5: Hotovo?
6: Hotovo!
5: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
7: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům.
8: A dneska bychom chtěli poděkovat Jarči. Dobrá práce, Jarčo!
3: Rudolflešení.cz.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě!
11: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
12: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
13: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
14: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
15: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
14: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
15: Chevrolet,
14: Camaro Bumblebee,
15: Ford Mustang GT,
14: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
15: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
14: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
15: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
18: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
19: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
20: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
21: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, dávejte na příjezd do Buchlovic, tam se ťukly dva osobáky a projedete se zvýšenou opatrností.
1: Barumček Rally Zlín.
0: Už je to tady, někdy v těchto chvílích se otevírá cesta na Bělov a na Žlutavu a naopak zavírat se bude průjezd centrem Zlína, a to už od půl páté. Pozor, ale dávejte už teď, davy míří na náměstí Míru ve Zlíně, všichni totiž chtějí vidět stan Hit Rádia Zlín a Pavla Cacka. A nebo taky ukázky formulí, kdo ví.
2: Fandíme s vámi. Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vaše nákupy a zábava jedině u nás. Nákupní centrum Čepkov Zlín. www.nc-čepkov.cz.
1: Konečně. Největší jízda sezóny je tady. Barumček Rally s Hitrádiem Zlín. Pravidelné info z dění na trati, rozhovory s jezdci, pohled do zákulisí a speciální dopravní servis. Éteru, online i přímo na trati. Hit Radio Zlín.
2: Fandíme s vámi. Romax.cz SRO. Zlínský výrobce vysoce kvalitních plechových střešních krytin a trapézových plechů. www.romax.cz.net.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
6: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Letošní den Zlínského kraje se uskuteční 26. září. Na 16. ročníku vystoupí kapela Opět a Radeček, rapper Paulí Garant nebo skupina Fleret se Zuzanou Šulákovou. Akce proběhne v areálu Baťova mrakodrapu a jeho blízkém okolí a nabídne i řemesla, ochutnávku lokálních specialit nebo sportovní aktivity. Vstup se platit nebude. Do české armády už letos nastoupilo nebo má rozhodnutí o nástupu 2997 osob. Armáda původně plánovala letos přijmout 2250 lidí. Klíčové období pro nábor rezort čeká na podzim. Premiér Andrej Babiš řekl, že armáda má zajištěno financování na úrovni 2% HDP a že vláda rozpočet na příští rok schválí do konce září. K 1. srpnu sloužilo v ozbrojených silách podle Babiše 30 907 vojáků. Podvodníci zneužívají transparentní účty charitativních organizací. Oběti přimějí, aby na konta neziskovek převedly menší částky, vydávané například za registrační poplatky. Díky veřejným výpisům se pak ověří, kteří lidé jsou ochotní peníze poslat. Následně navedou na jiné, už podvodné účty.
1: Počasí v pěti slovech.
0: 27 a slunečno, docela pohoda.
1: Barumček Rally s Hit Rádiem Zlín.
7: Je tady oficiální start Barumky a jezdci nám to tady na náměstí teda začali túrovat, začali tady praskat výfuky, už se to celé děje, ještě se teda zpětně musím zastavit k počasí na pět slov, povedené od Marťase, my jsme jinak pochopitelně samozřejmě na Barumce, toho si teda Rádiem Zlín, tady těch 60 minut se zaměříme na Barumku, odkud živě vysíláme, a pokud máte cestu, tak je nutno se zastavit i tady u nás, co to přesně všechno pro vás, nejen my, ale Barumka připravila, to si zkusíme za těch 60 minut celé vysvětlit a říct.
1: Barumček Rally

0: i letos by mohl tím vítězem být, tak mu budeme samozřejmě držet palce, tak jako i našim favoritům, každý máme nějakého. A jestli i letos se tady zastaví Honza Koupecký nebo třeba David Střítecký, Dominik Střítecký, tak uvidíme, no tak necháme tomu trošku volný průběh. Jinak tady pro vás samozřejmě i my, jakožto Hit Radio Zlín, máme nějaké ty drobnosti, my sami od různých her, jako je Cornhole, máme tady Pukec, tady máme nějaké dobroty, kdyby náhodou jste chtěli zahnat takový ten největší hlad. Není problém, my se o vás postaráme, přece si to Barumku musíme hlavně co? Hlavně užít.
1: Barumček Rally Zlín.

0: Barunček Rally z Hitradiem Zlín.
1: Tak Hitradiem Zlín a odpolední show se dneska vydali do víru velkoměsta, samozřejmě na náměstí k radnici, kde je v tuhle chvíli aktuálně teda oficiální start letošní Barunky, kde se nám představují samotní jezdci. My jsme tady odchytli v tuhle chvíli takovou partičku mladších, tak jestli tady můžeme vyslali ženu, což mě překvapilo. Čauky mňauky, jak se jmenuješ?
2: Ahoj, já jsem Zuzka.
1: Zuzka, odkud jsi?
2: Já jsem z Valašské Polanky.
1: Z Valašské Polanky, to je dobré. A vy jste všichni přijeli z Valašské Polanky?
2: Ne, máme partu kamarádů ze střední a já jsem tady právě byla už loni a moc se mi to zalíbilo, tak jsem se natáhla, abychom se šli podívat.
1: A vy zůstáváte jenom dneska, nebo jdete i ostatní RZ-ty?
2: Zůstáváme jenom dneska. Dneska se jdem podívat na tu legendární městskou RZ-tu, takže...
1: Mám na vás poslední dvě otázky. První je, kolik jste už měli piv? Dobře, kolik jich plánujete, je druhá, ale to asi bezpředmětná v tuhle chvíli.
2: To už to moc nebude, doufám.
1: Jak byste, pačky, ty jsi tady byla minulý rok.
2: Ano.
1: Jak bys to zhodnotila oproti minulému roku za tím, co jsi tady viděla a prošla, když nepočítám samozřejmě to jízdu, ta bude až večer?
2: Jako já si myslím, že je to kvalitní jako každý jiný rok, teda se tím jsem bála jenom ten loňský, ale myslím si, že je to kvalitní jako každý jiný rok.
1: Poslední dva roky jsem prostě kvalitní, chápu. Tak děkujeme za delegaci z Valašské Polanky.
2: Ano.
1: Tak zdravíme i tam do Valašské Polanky, no a samozřejmě vyšlete ještě další děvčice. A děkujeme za to.
2: Ano.
0: Barunček Rally Zlín. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barunček Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barunček Rally Zlín.
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: To je 45 prodejen na jednom místě.
4: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
5: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
4: nc.cepkov.cz
6: 36. tradiční sklářský jarmark v Karolince již tuto sobotu 15. srpna. Čeká vás program s ukázkami zručnosti a umění sklářů i stánkovým prodejem sklářských výrobků. Těšit se můžete na frgálovou soutěž, křest knihy a bohatý program v parku u skláren pro děti a seniory. Na náměstí vystoupí Jiří Zoniga, Docuku, Pavel Celta, Slza, Moravians, The Best of Mackey a Queen's Show. Více na webu karolinka.cz.
7: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
8: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
7: Všechno, zachraňte nás.
8: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
7: O, děkuju.
8: To my děkujeme.
9: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
10: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
11: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
10: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
12: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
0: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tady jen Zlín.
1: Ať to máte v plánu dneska jakkoliv, já doufám, že už jste taky po práci, že máte klid, že třeba teďka zrovna sedíte v autě, míříte z práce, že si uděláte zastávku i do centra Zlína, kde se nám dneska pojede logicky v rámci Barumček Rally Zlín, ta legendární městská RZ. Kromě toho každý rok se tady vlastně řeší jedna taková jako doprovodná věc a to je jídlo a pití. To je spousta míst na stání, samozřejmě ty nejlepší, jakožto různé balkonky s občerstvením, taky jsou často jako zabrány nebo stojí nějaké peníze. Tak samozřejmě teďka se řeší vždycky, kde budeme s tou rodinou, kde budeme s těma dětma stát, aby jsme měli přísun třeba piva, džusu a já nevím, něco na jídlo. A myslím si, že tyhle gastrozóny se vlastně každým rokem rozšiřují, protože jenom po cestě z autobusáku sem, když jsem šel pěšky, tak všude jsou stánky. Jako literally všude. Takže kdyby náhodou jste měli hlad, žízeň, řekli si, že se někde po cestě zastavíte na to jídlo na pití, že tady nic nebude, tak jste na omylu. Je toho tady hromada. Tak se na vás každopádně těšíme.
0: Barumček Rally Zlín.

0: Barunček Rally s Hitrádiem Zlín.
1: To, že je Barunka a Barunček Rally Zlín jako takový už odstartoval samozřejmě v tuhle chvíli, už asi 2 hodiny ten oficiální start na náměstí tady ve Zlíně běží a my, jakožto Hitrádio Zlín, jsme samozřejmě u toho, tak to se ví. Nicméně ve Zlatém jablku Barunka byla už celý tento týden v rámci doprovodného programu. Byl tam i trenažer naší městské RZ-ty, kde jste se ji mohli zkusit zajet, tu městskou RZ-tu, a ty nejlepší časy se teďka tady na náměstí za chviličku budou nejen vyhlašovat, ale i odměňovat cenami. V rámci toho doprovodného programu, co mě teda přišlo hrozně zajímavé, je tady jídlo, to je jasný, je tady pití, to je jasný, jsou tady skákací hrady pro děti, to už teďka víte, ale je tady stánek se součástkami do auta, takže jako kdyby náhodou někomu třeba chyběla část výfuku, tak i tohle tady mimochodem jde sehnat. Nebo se můžete podívat na výstavu jak těch moderních aut na náměstí, tak i veteránů některých vybraných u zámku. Letošní Barunka, co musím říct, začíná fenomenálně.
0: Barunček Rally Zlín.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
7: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
8: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
7: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
9: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
10: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
11: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
12: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk. To všechno dává hokeji smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly.
13: Kup si permici na beranizlín.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff.
14: Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
0: Vyhraj jízdu s Erikem Zajzem na Barunček Rally

0: soutěže. Více informací najdeš na Instagramu Bednění Valens. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: s Hitrádiem Zlín.
1: Prosím vás pěkně, to, co se teďka stalo, nám jenom tak nikdo neuvěří. Naštěstí to uvodu nejen, že teďka uslyšíte, ale i uvidíte na našem Instagramu Hitrádio Zlín, protože my jsme si tady někoho odchytli. Není to jezdec? Možná jo, možná se to teďka dozvíme, ale především zpěvák Petr Lexa z kapely Slza. Dobré odpoledne, ahoj.
2: Ahoj.
1: Prostě, co tu děláš?
2: No, to bych taky rád sám věděl, ale ne, tak my hrajeme v Napajedlech, tak 10 minut odsud a máme dlouhodobě partner na Toyotu, která tady má nějaký svoje jezdce, který dneska jedou a my o tom vlastně vůbec nic nevíme, ale pozvali nás sem a my jsme říkali, že když už tady hrajeme v těch Napajedlech, tak prostě vzhledem ke stavu D1 vyrazíme o 8 hodin dřív a podíváme se tady na radíčko a pak se ubytujeme a půjdeme si večer odehrát koncert.
1: No. Vy jste poprvé jakožto kapela tady na nějaké rally akci, nebo jako na rally jako takové?
2: Jako kapela i jako jednotlivec, nikdy v životě jsem to nevěděl. Představoval jsem si to úplně jinak, takže jsem jako úplně jako like, jako ultra like, ale...
1: Nutno podotknout, a to já řeknu hrdě za nás, a nejen za Zlín, ale za Barunku jako takovou, že tohle je jako unikátní věc, jo? Běžně tak ty rally nutně nevypadají.
2: No to jsem pochopil, že to je, jako, jo, jo. Že to je asi jako vlastně hezká velká událost.
1: Jo.
2: Vypadá to moc fajn.
1: Pak je ještě otázka, jestli třeba večer, až odehrajete koncert, zůstáváte nebo jedete domů?
2: Spíme v Uherském Hradišti a zítra pokračujeme zase dál, máme dvojáček zítra, takže máme to nabitý.
1: A protože je Barunka, motoristická akce, tak se zeptám, ty řídíš nebo kdo řídí vaši sadu
2: dávku? Já výhradně řídím, dneska jsem sem řídil, to co by se jelo 3 hodiny, jsem sem řídil 5, to je zase problém jiný, ale já vždycky řídím, protože když neřídím, tak je mi za prvý špatně a za druhý mám problém s důvěrou. Jako spolujezdec.
1: Jo.
2: Protože já prostě od 18, co jsem dostal řidičák, tak jsem podle mě nebyl den, co bych neřídil.
1: Hezky.
2: A jako jsem tak jako zvyklý, že já se na ten koncert odvezu, odpívám a pak se i něj odvezu. A takže kluci se tam nechají přivést, můžou si pít, jak chtějí.
1: To je hezky.
2: A pak i odvezu. Tak,
1: kdybyste měli volné místo, já bych se s váma někdy klidně svez. Nicméně ty řídíš rychle nebo pomalu, nebo jaký si řídíš?
2: Já řídím tak akorát.
1: Akorát, to je...
2: Tak akorát, abych zvládl předvídat.
1: Aha.
2: Takže ani ne pomalu, ani nerychle, tak akorát. Abych vždycky věděl, že tu situaci zvládnu, což zaklepu, to nevidíte, ale zaklepu na zuby, že jsem v životě neboural, za svých už ne úplně málo let za volantem jsem nikdy neboural. Takže...
1: Ale jediné co, tak koncert se jede na plné pecky, předpokládám.
2: Tam samozřejmě, tam bourám non-stop, tam se musí.
1: Tak snad dneska nebudeš bourat, ale hlavně si to užiješ. Moc krát děkuju, nebudu tě zdržovat, měj se hezky, ahoj.
2: Díky, ahoj. Barumček, Rally Zlín.

0: Offenbach uzavírá dnešní speciální vysílání ze Zlínského náměstí Míru, kde jsme s vámi byli živě z Barunky. Teď už je ale čas kouknout taky na dopravu. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, ještě v těchto chvílích se došetřuje nehoda dvou vozidel mezi Horní a Dolní Bečvou, tak opatrně, až do toho nevletíte. Nic dalšího tu ale v tuto chvíli nemám, kdybyste na cokoliv narazili, pište nebo posílejte hlasovky na 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jezdcům Barumrely s vámi fandí
6: Kalifornia. Vykupujeme všechny vozy a peníze ihned.
7: Kalifornia.
6: Vyřídíme leasing i úvěr přímo na místě. Nabízíme největší výběr v okolí. Autobazar Kalifornia Luhačovice. Vaše správná volba.
7: Kalifornia.
8: www.autokalifornia.cz.
5: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast rázná desítka ve skle za skvělých 13,90. Máslo jihočeské Madeta se zákaznickou kartou za výborných 34,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: On air.
8: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Ve slepém rameni řeky Moravy pahrbek u Napajedal na Zlínsku a u hráze přehrady Bystřička na Vsetínsku se v uplynulých dnech zhoršila kvalita vody. Mírně se tam kvůli tomu při rekreaci zvýšila pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Po koupání na těchto místech je proto vhodné se i hned osprchovat. V ostatních sledovaných přírodních koupalištích v regionu je voda zatím v pořádku. Česko má před sebou další náročný víkend s pekelnými vedry. Od pondělí se má sice výrazně ochladit. V sobotu a v neděli ale budou teploty stoupat nebezpečně blízko hranice 40 stupňů. Český hydrometeorologický ústav proto vydal výstrahu, která varuje před vysokými teplotami a silnou zátěží na lidský organismus. V Jihomoravském kraji platí dokonce vysoký stupeň varování. Hokejisté z Lína si v letní přípravě po Zvolenu poradili také s Nitrou. Slovenského mistra doma porazili 2-0, skórovali Jarůšek a Pauku. Po Danielu Hufovi si v tomto týdnu připsal nulu také druhý golman Beranů Pavel Kantor. Naopak druhou prohru v řadě si v přípravě připsal Vsetín, který v prodloužení nestačil na frýdek místek. Zítřejší obloha bude jasná, teploměry vystoupají ve Zlínském kraji až na 34 stupňů Celsia.
6: Hit Radio Zlín.
0: Teď už pomyslnou štafetu na Hit Radio Zlín přebírá Martin Král a rovnou bych takhle využil příležitosti a pozdravil do města Hluk. Jednak tematicky, protože Hluk si v těchto dnech užíváme na Barunce, ale taky protože mě zaujalo, že není úplně jasné, z čeho přesně ten název vznikl. Co ale jasné je, to jsou další hity, které za vámi míří už za chvilku Rose a Bruno Mars, teď ale Coldplay.

Páteční odpoledne, ty nejlepší hity, Hit Radio Zlín a Martin Král v odpolední show vám dělá společnost. A sucho, to je za poslední dobu velký problém. Pokud máte zahrádku nebo sad se stromy, tak asi víte kam mířím, protože ovoce tím hodně trpí, takže letos se tady u nás na Zlínsku moc nedočkáme třeba meruněk nebo švestek, ale pozor, protože vinaři hlásí, že burčák je otázka pár dnů. A je teda fakt, že někdo to třeba úplně nemusí a není jenom tak ho

0: Major Lazer, DJ Snake, Emo, Lean On. Právě doznělo Zitrádia a Zlín. Chtěl jsem říct, že tohle mi otevřelo zase hromadu vzpomínek na dětství, ale nevím, jestli to není tak trochu blbý. Ten song je z roku 2015, to ještě není tak dávno. Teď si ale můžeme zavzpomínat všichni společně. Říkali jste si někdy, jaké to asi je stát se premiérem nebo dokonce prezidentem? No, možná už to nějaký pátek je, ale až si vzpomenete, tak se na vlastní oči budete moct přesvědčit, jestli jste se trefili. Do Kunovického muzea totiž míří prezidentský vrtulník, který ještě donedávna normálně sloužil. Podívat se na něj budeme moct už příští rok. Tak já jsem si myslel, že být v takové vysoké funkci, že to není jenom tak. Člověk má plno schůzek, musí dělat těžké rozhodnutí, jednat s lidmi různých názorů, ale takový vrtulník, co je vám k dispozici, to už je docela dobrý benefit, který by stál za zvážení. Co myslíte? Charlie XCX, Boom Clap už za malou chvilku, tak zůstaňte s námi.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: avagorila.cz.
1: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barum Czech Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barum Czech Rally Zlín.
2: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz. Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
4: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Hit Radio zní s vámi, taky 4 minutky přes půl pátou a to je čas na NZ-ko, nejzbytečnější zprávu, kterou si ale stejně na konci dne budete pamatovat.
1: NZ-ko, NZ, nejzbytečnější zpráva.
0: Pouštní mravenci si počítají kroky. Byl k tomu normálně výzkum, že když jim věci nalepili na nohy takové maličké chůdy, anebo naopak jim to nožičky zkrátili, tak mravenci pak cestu zpátky k hnízdu buď to přestřelili, anebo zastavili moc brzo. Co už se tady ale nepíše, jestli třeba neskoušeli taky vliv alkoholu. Já bych totiž řekl, že to zní až nápadně podobně jako průměrná páteční cesta z hospody.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: Tohle jsou hity pro vaši lepší náladu na cestu z práce, na barumku, na dovču, no prostě k čemukoliv, co právě děláte, Hit Radio Zlín u toho s vámi. A zatímco se ve zlínském svitu na jedné straně cesty bourá pozůstatek vyhořelé 34. budovy, jenom o kousek dál se dokončuje nová. Teda, ne, že by to úplně souviselo, protože jde o budovu Technologické fakulty Univerzity Tomáše Bati, kde se začalo stavět už před 2 lety, ale i tak je to vlastně zajímavý kontrast, že něco skončilo a něco jiného zase začne. A když se nad tím tak zamyslíme, tak ono se tu neustále něco staví, předělává, modernizuje, vylepšuje. Kolikrát v místech, kde se pohybujeme často, tak si toho ani tolik nevšímáme. Já to pak vidím nejradši vždycky, když vyjedu směrem do vesnic blízko Zlína, kde jsem před lety strávil hromadu času a znám tam každý detail, všechny zákoutí a místa, kde mám tolik vzpomínek, a dneska to tam vypadá úplně jinak. Ale vlastně je fajn, že to jde takhle pěkně dopředu. Tak ač nová fakulta dobře slouží.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
2: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Britský zpěvák Mikana zase dokázal, že nás umí nejenom zrelaxovat, ale taky roztancovat. 16 hodin 49 minut k tomu odpolední show na Hit Radio Zlín. Ať už si užíváte tu páteční pohodičku, nebo třeba vyrážíte ven za zážitky, jsme tu s vámi a dáváme vám k tomu ty nejlepší letní hity. A pozor, med ve Valmezu je v ohrožení. Víc už ale prozradí Jana Hvozdenská ve zprávách celou, tak si na to počkejte. Ode mě do té doby ještě další muzika, Cyril a po něm One Republic. Připomeneme si jejich červnový koncert. Tak jdeme na to!

0: Gnarls Barkley a Crazy. Asi, abychom si na Hitradio Zlín připomněli taky naši klasickou odpolední dvojku s odpolední show Pavla a Šárku. S nimi občas taky je to docela crazy. Teď už je ale čas vyrazit se kouknout na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a jezdíte vzorně. V tuto chvíli na Zlínsku nemám žádné dopravní komplikace.
1: Barum Čekraný Zlín.
0: Jedinou výjimkou je teda uzavřené centrum Zlína, kde se dneska pojede tradiční, i když trochu pozměněná RZ, tak počítejte s tím, že bude potřeba to trochu obět. Pokud jste právě za volantem, tak vám přeju šťastnou cestu a vaše dopravní info pište nebo posílejte jako hlasovky na WhatsApp 601 13 1305.
2: Fandíme s vámi. Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vaše nákupy a zábava jedině u nás. Nákupní centrum Čepkov Zlín. www.nc-čepkov.cz.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Vinotéka Double Wine v Lípěu Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Řidiči musí nově počítat s omezením na dvou důležitých silnicích ve Zlínském kraji. Cestáři začali za úplné uzavírky opravovat průtah Huštěnovicemi v délce přibližně 1 kilometru. Pak i hlavní tah mezi Pozděchovem a Prulovem, který měří necelé 2 kilometry a je uzavřený jenom částečně. Dnes startuje Barumček Rally Zlín a vy už teď můžete vyrazit na náměstí Míru ve Zlíně, kde to opravdu žije. Postupně se tam představují jezdci a od 17 hodin vyjedou na trať v rámci Barum Rally Grand Prix. Historici vyrazí na trať v 18.30 a hlavní závod odstartuje o 8:30 večer. V centru města počítejte s uzavírkami a se silnějším provozem. Ve Valašském Meziříčí a jeho okolí se objevil mor včelího plodu. V místech, kde byla nákaza potvrzena, nařídila krajská veterinární správa likvidaci včelstev. Současně probíhají kontroly včelstev v okolí ohnisek a další vyšetření. Cílem přijatých opatření je zabránit dalšímu šíření nákazy. Zítra nás čeká jasná obloha a zafouká slabý vítr. Teploty vystoupají až na 30 stupňů Celsia.
8: Hit Radio Zlín.
0: Poslední hodinka, páteční odpolední show Hit Radio Zlín s datem 14. srpna je před námi. Od mikrofonu vás zdraví Martin Král a už za chvilku se podíváme na jedno velké překvapení z Uherského Hradiště. Do té doby, ale do vašich uší posílám taky další hity. Bude Alex Warren nebo Pink? Tak pěkné odpoledne.

Ladíte jít Rádio Zlín a znáte to, jak vyjde vždycky nějaký průzkum o tom, co si lidi myslí. A nevím, příklad třeba, jo. Otázka, jestli rádi vstáváte ráno brzo. A třeba z průzkumu vyjde jasně, že jo, jsme úplné rosničky. A já se na takové vždycky dívám a říkám si, koho se jako ptali. Proč se nikdo nezeptal mě, já bych jim to řekl, že takhle to

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Vaše zprávy zahltily WhatsAppy Rádia Zlín. Před chvilkou jsem se vás ptal, jaká místa máte nejradši v Uherském Hradišti a sešlo se jich mnohem víc, než jsem sám čekal, tak pojďme rovnou na to. Petr z Uherského Brodu napsal, Slovácké divadlo je jednička a nikdo mi to nevymluví. Máme s manželkou předplatné už 12 let a ještě jsme nevynechali. Wow, tak tomu říkám oddanost. Jinak trochu jinak to pojmul třeba Radek, ten napsal, já dávám hlas Smetanovým sadům, půl hodinky procházky, stín, klid a máte hlavu srovnanou. A je to v centru, nemusíte nikam jezdit. A na závěr ještě Hanka, akvapark je hezký, ale nejlepší místo v Hradišti jsou Mařatické sklepy. My tam s manželem chodíme celý život, ještě rodiče nás tam vodili a jasně, není to úplně turistická, typická atrakce, ale to nás na tom baví. Normální živé místo, kde se lidi scházejí a čas tam plyne úplně jinak. No jo, tak jsme zase skončili u alkoholu, ale tak co, aspoň je vidět, že jsme správní Moraváci. Podle něčeho to ty činásky vymyslet museli, že jo? Tak moc díky za vám všem, co jste napsali.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: Co jsem říkal? Bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení. Něco se vám tam hroutí?
6: Všechno. Zachraňte nás!
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju!
7: To my děkujeme.
5: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
11: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
13: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
14: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
15: I vám určitě, kdo posloucháte občas jako skomolí jména, tak koho by zavřeli ve vašem případě, kdyby to byla ta skomolenina? U mě by to byl třeba Knajp, anebo Knipl.
16: U mě by to byl David Jost, bývalý člen skupiny Tokyo Hotel.
15: Je, počkej, ty jsi
17: no,
15: teda
17: nekecej. No. Co dá?
15: Ten duch, ten monzo, ty jeden... to hodol, já to... A Patku jsi měl taky dřív, ne? Že jo?
16: Dredej, všechno.
15: Emo, všechno bylo. Všechno.
17: Pustý.
15: Co u tebe, Jasmin?
17: U mě dělají divnosti disky, které vůbec nedávají smysl, že místo Grinerová kolikrát i Grangerová.
18: že Hermionu ze mě udělali fakt, jakože to je opravdu.
16: Vy přišli pro Emu Watson, nezlobte se, ale
15: se by to jasně. No. Takže to by Davide jenom jako dávají pryč a háček na to, jo?
16: Ne, já rovnou, když někam volám, tak rovnou říkám David, J-O-Š-T, víš, ani neříkám jako J-O-Š-T, ani se nesnažím.
15: To přesně, ne, to jaký retardovaný, ne?
14: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Minutu před půl šestou jste s Rádiem Zlín a prosím, řekněte mi, že to znáte taky. Představte si situaci, jo. Jste někde ve společnosti, v uzavřeném prostoru, ve škole, v práci, s kamarády třeba, v restauraci, ideálně někde úplně v rožku, abyste nemohli vstát a najednou to přijde a potřebujete si upšouknout. Co teď? Buď to zadržíte a budete na fouknutí, občas i s bolavým břichem, nebo to prostě zkusíte a doufáte, že je to zrovna ticháček, co nebude ani cítit. Že v tom nejsem sám. Teda ne, že bych to někdy pustil, ale to dilema tam prostě je. V každém případě špatná zpráva pro všechny ze základní školy Mánesova v Otrokovicích. Tam, i kdyby se jim to podařilo na tady nějaká vypustit, tak se na to stejně přijde. A to ne kvůli smradu, ale normálně to bude vidět. Pořídili si tam totiž kameru s termovizí, aby mohli zkoumat tepelné děje přímo v praxi. Oni teda mysleli spíš, že budou koukat, kudy jde teplo z baráku, ale tak podle mě to je jenom otázka času, než si někdo všimne i malých obláčků vevnitř.

0: Hit Radio zní s vámi taky v pátek odpoledne. A zatímco vy se třeba chystáte na víkend, po Česku už druhý den šlapou do kopců ti nejlepší cyklisti světa. Jo, Czech Tour letos postoupila mezi tu opravdovou špičku a přijeli sem týmy z té nejvyšší kategorie. A tentokrát budou mít taky naprosto epický závěr. Nedělní finále se totiž pojede u nás, z Kroměříže nahoru na Pustevny. A to si zaslouží velký respekt, to mě stačí, když vyjedu ke studiu na Mlocovou, no vždycky nahoře 10 minut lapám po dechu a tvářím se, že obdivuju výhled. A to jsem jel autem, ne na kole. No a tihle chlapi vyletí na Pustevny a ještě se přitom usmívají do kamery. Neuvěřitelný. Tak to běžte omrknout, kompletní info, kdo, kdy a taky kudy, jak pojede a spousta dalšího už teď na webu checktour.com.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: nc.cepkov.cz
3: Hotovo!
4: Hotovo!
3: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
5: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům.
6: A dneska bychom chtěli poděkovat Jarči. Dobrá práce, Jarčo!
7: Rudolf Lešení CZ.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
12: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
11: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
6: Chevrolet?
5: Camaro.

0: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
1: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tak a je to za námi, dnešní trochu speciální odpolední show na Hit Radio Zlín je u svého konce. Myslím, že dneska to bylo velice příjemné. Potěšili jsme se samými dobrými zprávami, třeba že vína u nás letos bude dost, nebo že mravenci se ve skutečnosti vlastně tolik neliší od nás, když jdeme v pátek večer z hospody. A nesmím zapomenout na živé vysílání z Barumky, kde jsme konečně vysílali konkrétně, ne konečně, z náměstí Míru ve Zlíně. No bylo to nabité a zítra společně pokračujeme. Přímo na místě závodu Barumček Rally Zlín bude připraven náš kolega a zpravodaj Stanley, který nám přímo z trati bude hlásit, jak to tam právě vypadá a třeba přihodí i nějaké zákulisní drby a zajímavosti. Tak uvidíme. Jednoduše pro všechny z vás, co zítra nemůžete být u toho, třeba budete v práci nebo já nevím, na nedobrovolné návštěvě u tchyně, dejte si nás zítra mezi 13. a 18. hodinou, jsme tu pro vás v éteru i online na webu a v aplikaci Radia.cz. Tak se těším, ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy.
1: Barumček Rally Zlín.
2: Tak je to konečně tady. Začíná Barumček Rally Zlín. Ve Zlíně už se připravte na uzavřené silnice v okolí Svitu a autobusového nádraží. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 1305.
3: Fandíme s vámi. Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vaše nákupy a zábava jedině u nás. Nákupní centrum Čepkov Zlín. www.nc-čepkov.cz

0: nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vyhraj jízdu s Erikem Zajzem na Barum Czech Rally Zlín od 14. do 16. srpna. Tenhle exkluzivní adrenalin

0: informací najdeš na Instagramu Bednění Valens.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Chorvatské přímořské letovisko Omiš nedaleko Splitu ohrožuje rozsáhlý požár. Vyžádal si, si desítky zraněných, 7 lidí je v ohrožení života. V místě požáru také policie našla tělo. Kvůli plamenům bylo evakuováno přes 2000 lidí, mezi nimi na 300 českých turistů. Požár je jedním z nejhorších v dějinách Chorvatska. Na české armádě se letos daří nabírat více nových vojáků, než původně plánovala. Náborový cíl je teď splněný na 133%. Do armády už letos nastoupilo nebo má rozhodnutí o nástupu bezmála 3000 lidí. Původně plánovala armáda přijmout 2250 vojáků. Policisté včera večer nedaleko Hradce Králové zastavili auto, které jelo na silnici druhé třídy skoro 200-kilometrovou rychlostí. Řídil ho teprve 14-letý chlapec. Hlídce řekl, že vozidlo je jeho otce. Ten uvedl, že synovi auto skutečně půjčil, ale jen k jízdě na soukromém pozemku. Na místě dostal pokutu. Extrémní, výjimečné nebo výrazné sucho panuje na téměř 90% území Česka. Hodnota platí pro hloubku do 1 metru. Extrémní sucho je momentálně na 60% republiky. Vyplývá to z dat portálu Intersucho.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
3: Zítra má být v Česku jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 25, na Šumavě kolem 28.
4: Dneska už ale bude krásně, protože vám budeme hrát 80, 90 až po milénium. Krásný večer přeje Lea. Tak co, páteček je tady, 2 minutky po 18. Tak jdeme na to. Budeme hrát jenom to nejlepší, tak volume doprava a startujeme právě teď.

doufám, že posloucháte naše Hitrádio s vámi, Lea. Za chviličku máme 6:45, to nám ale vůbec nevadí. Já doufám, že už většina z vás má padla v práci. Naopak někomu noční šichta začíná. Dejte vědět, odkud posloucháte a jestli posloucháte, protože pro vás teď 3 hodinky budeme hrát jenom to nejlepší 80. 90. milénium. Však vy to moc dobře víte, od pondělí do pátku prostě úderem 18. hodiny hrajeme to nejlepší z těchto úžasných, legendárních let. Jinak tomu nebude ani teď, protože před námi jsou Red Hot Chili Peppers a taky Snap the Power. To je takový ten typický song na ten páteček. Tak nohy nahoru, užívejte si. A kdo jste v práci, tak nesmutněte. Já jsem v tom s vámi. Fakt. Nekecám.

0: takhle chutná pátek z éteru Hit Rádia. Taky se vám chce tančit a zpívat. Mě strašně. Kdybyste mě tady viděli ve studiu, škoda, že to nemáme webkamery, tak já se tady kroutím jako žížala, všechno se tu se mnou hejbe. Ale prostě já fakt tenhle song naprosto zbožňuju. Tak díky, že posloucháte Hit Radio Classic, my pokračujeme dál, protože za chviličku tady bude tým a Pablo Habera. Držím ti město, tararadada. Máte se na co těšit. Taky tady bude Fame a nebo Planet Funk. Tohle ještě mnohem více muziky, tak rozhodně nikam neodcházejte, protože náš společný čas teprve odstartoval.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fína.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Hit Radio. Hit Radio.

chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána,

Hit Radio s vámi, taky Lea, dobrý večer. Napište mi na 777-937-777, jako to udělal Jirka. Ahoj Leonko, moc rád tě slyším, těším se na každé vysílání s tebou, takové milé překvapení v pátek večer a hrajete naprosto skvělý písničky, díky moc. Já jsem právě na benzínové pumpě a hrůza čeká mě noční šichta. Ještě, že mám vaše Hit Radio, to je tak hezký. Klidně nám napište dál na 777-937-777 nebo na můj Instagram, jestli někdo používáte sociální sítě Lea Giongiosi, takhle mě tam najdete a já vám posílám jednoho z mých nejoblíbenějších interpretů a to je prostě legenda všech legend. Do éteru Hit Radia Klasik přichází Phil Collins, kamarádi, já ho miluju a tenhle song, to je taková romantika, tak jestli dneska někdo máte hezký večer, tak si ho užijte. True Colors právě teď.

0: Good You'll Be Loved, Bob Marley. Právě teď za minutku 6:45 aktuální čas a vy nám posíláte i hlasové zprávy jako naše posluchačka.
1: Ahoj Leonko, akorát mířím na noční. To si myslím, s Lepem udělal úplnou radost. Mám to tady puštěný na plný koule a mám úplně husí kůži. Takže děkuju a hezký jiný den.
0: My děkujeme za krásnou zprávu, klidně posílejte dál na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi, tam taky komunikuju, hold prostě doba sociálních sítí a já vám posílám nádhernou věc. Shanat O'Connor, Nothing Compares to You, nádherná věc a taky Janek Ledecký, na ptáky jsme krátký.
2: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
3: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
2: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
4: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
5: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
4: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zaležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
2: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domů.
3: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk. To všechno dává hokeji smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly.
6: Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff.
7: Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.

Song pro všechny ženy, dívky, holky, sherry sherry lady, modern talking. Rozhodně tady chybět nesmí. 10 minut po 19. hodině, krásný dobrý večer, 14.8. téměř polovina srpna. Chápete, že za 14 dní začne škola, pane bože. No nic, pojďme si ještě užívat prázdnin, protože před námi je zpěvačka s nejkrásnějším pozadím. O koho se jedná, to už jistě víte. Je to nejenom skvělá zpěvačka, ale herečka. Zrovna jsem včera dokoukala film Dost. Je to starší film z 90. let nebo zhruba 2000 po milénium, tak doporučuji si ho pustit. Je to samozřejmě s Jennifer Lopez, taky miluju romantiku, krásná pokojská a celkově jí v těch filmech mám strašně moc ráda, nebo Příšerná tchyně a tak dále, takže, nebo Svatby podle Mary, teď tě napadají různý filmy. Rozhodně J-Lo prostě stojí za to a my si teď dáme i v éteru Hit Rádia. Tak si zatančíme trošku, ne? Ona je prostě nádherná. Její přespade a vypadá neuvěřitelně. Taková krásná ženská ikona.

0: Energizer, to se taky k tomu pátečnímu večeru hodí. Hezky dobrý večer, před námi Bryan Adams, Jennifer Rush a The Power of Love, jedna z mých nejoblíbenějších písní, kterou přespívala i Celine Dion, a taky zabrouzdáme do českého hudebního rybníčku. Dáme si činasky a dlouhý kouř, tak vydržte s námi.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Vyhraj jízdu s Erikem Zajzem na Barum Czech Rally Zlín od 14. do 16. srpna.

0: soutěže. Více informací najdeš na Instagramu Bednění Valens.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: It's Raining Men. Tohle je originál song, vy ho znáte možná od Gary Halliwell ze Spice Girls, ale to vůbec nevadí, protože píseň je to nádherná. A my pokračujeme dál, protože před námi je třeba Culture Club, nebo taky U2, Dido a spousty dalších skvělých hitů, tak rozhodně nikam neodcházejte, protože ještě hodinku a 20 minut. Budeme hrát 80, 90 až po milénium, tak hezký pátek.
1: Jezdcům Barum Rally s vámi fandí...
2: Vykupujeme všechny vozy a peníze ihned.
3: California.
2: Vyřídíme leasing i úvěr přímo na místě. Nabízíme největší výběr v okolí. Autobazar California Luhačovice. Vaše správná volba.
3: California.
4: www.autocalifornia.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
5: Hey, this is Ava Max.
6: All the hits.
7: S vámi stále Lea, čeká nás horký víkend, hlavně sobota, tak vám posílám song na schlazení. Vanilla Ice, Ice Ice Baby, pokračujem.

My budeme spolu dneska usínat a zítra v sobotu 15.8. spolu budeme zase vstávat. Takže v 7 hodin ráno nezapomeňte zítra být na značkách, ale dneska hrajeme teď tady to nejlepší z 80. 90. až po milénium, jinak tomu nebude ani teď. Dáme si troška takového disco funky. Je pátek večer, krásně venku, tak jestli se někdo chystáte někam za písničkou, tak tohle vás 100% naladí. Otavan, disco

0: pokračujeme dál, protože před námi je spousty dalších skvělých songů. Jinak tomu nebude ani teď, protože máme pro vás nachystáno, co takhle Susan Vega, anebo Bonnie Bianco a Pierre Cozzo. Kdo z vás neviděl Cindy, nádherný film na styl Popelky z 80. let, tak si na tenhle song Stay rozhodně počkejte.
1: Hit Radio Zlín.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
1: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.

Posloucháte Hit Radio, tenkrát se psal zhruba rok 2001, když moje maličkost začínala v takovém girlbandu, New Golden Kids se to jmenovalo. Tenkrát s námi zpívali ještě Holky, Zombie, Koule, to byly takový dívčí skupiny, a taky Black Milk. No a já jsem si řekla, že bychom v rámci 80. 90. až hejtů po milénia mohli dát jeden z těch girlbandů. Nebudu vám dávat New Golden Kids, to by bylo strašně trapný tady mluvit sama o sobě, jo? Ale rozhodla jsem se, že vám v playlistu dáme prostě Holky z Black Milk. Terka Kendlová, Helenka Zeťová a Terka Černochu, 7x právě teď. Tak jdeme na to.

Posloucháte Hit Radio a náš společný čas se bohužel blíží do zdárného konce, ale ještě než odsud odejdu, tak vám pošlu třeba Mr. Big, To Be With You, taková krásná romantika, a nebo hlášku z filmu Baby nebude sedět v koutě. Nesmí chybět hříšný tanec ani v éteru Hit Radia. Vy víte, že vám to často pouštím o víkendu, ale dneska je pátek, hrajeme to nejlepší z 80. 90. Tak tohle rozhodně nesmí na ten páteční večer chybět. Mějte se krásně, popřeju vám krásnou dobrou noc, pokud někdo jdete spinkat, taky hezký večer, pokud někdo jdete pařit, jak se říká, a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Čau. Hit Radio Zlín.

0: Franto, kde jsou ty maliny?
1: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
0: Taky zavakuovaný.
2: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo.elektro.cz
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.

0: Hit Radio Zlín.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz.
2: Hotovo!
3: Hotovo!
2: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
4: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům.
5: A dneska bychom chtěli poděkovat Jarči. Dobrá práce, Jarčo!
6: Rudolflešení.cz.
7: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
11: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih,

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty si vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řeknem pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk šeřeš

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno. Zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
4: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: NC-cepkov.cz.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.